Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Ričnikovo-šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo-šrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Jimmy.

0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nájemné v Česku ve druhém čtvrtletí mírně vzrostlo. Průměrně lidé platili 343 korun za metr čtvereční, o zhruba 1% více než na začátku roku. Výrazněji nájmy zdražovaly jen v Pardubicích, Ostravě a Olomouci, v řadě dalších měst naopak klesaly. Od roku 2014 se potom ceny nájmů v Česku více než zdvojnásobily. Ve Spojených státech sílí odpor proti rozsáhlé síti kamer, které automaticky snímají poznávací značky aut. Společnost Flock jich za několik let nainstalovala přes 100 000 a jejich data využívá například policie. Kritici se obávají zneužívání systému a zásahu do soukromí. Někteří lidé proto kamery dokonce ničí. Více než 70 amerických obcí už v posledních měsících spolupráci s firmou ukončilo. Discord v Brazílii pozastavil možnost živého vysílání. Nařídili mu to tamní úřady po sebevraždě 13-leté dívky. Ta byla údajně během živého streamu na platformě vyzývána k sebepoškozování. Discord jakékoliv podněcování k násilí na své platformě odmítá. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Začaly úpravy chodníků na Štrosmajerově náměstí. Po dokončení prací budou přechody a nároží bezbariérové. Přibydou také vodící prvky pro nevidomé. Po dobu náměstí, ze kterého byly před více než rokem odstraněny semafory, kritizují někteří občané a organizace. Radnice s opětovnou instalací semaforu ale nepočítá. V plánu má z místa udělat pěší zónu. Polojasné ráno s teplotou kolem 13 stupňů, v průběhu dne většinou proměnlivá oblačnost, během dne přechodně zataženo. Přehánky nebo slabý déšť jen výjimečně a maximální teploty kolem 21. Z Prahy Lucie Daňková.
8: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
9: A tak si dáme hnedka rozcvičku, ne po ránu. Jasmin začala vstávat a cvičit. Dobré ráno.
4: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
9: šampionů. Je to tak, 3 minuty po 6 vám přejeme krásné ráno, Michal, Jasmin, David, ahoj.
10: Hezký úterý.
9: Jak se mu říkalo, to rozpažování tohle?
11: Možná, ale já to určitě dělat nebudu, také ráno.
9: Jako, že by ti praskl triko, jo, nebo co? Dobře, no. Tak vy se můžete procvičit s náma. Můžeme si procvičit zpěv.
10: No tak jo, tak
9: to by šlo. A Paté, Rose, Bruno Mars, začínáme. Hezké ráno. Hydra.

0: Aleso a Toulou, Hit Radio v 6.09.
1: Možná se blíží konec jedné velké internetové disciplíny. Závodu v tom, kdo nasbírá víc lajků a koho bude dřív bolet palec z nekonečného scrollování.
0: Ale japato.
1: Japato. Meta čelí obřímu soudnímu procesu, který může dost zásadně změnit fungování Instagramu i Facebooku. A je ve hře právě omezení toho nekonečného scrollování, protože víte to sami, že když jste na Instagramu třeba, tak ty reelskaty nekončí. A dřív to tak nebylo. Dřív to prostě mělo nějakou stopku, ale teďka je to nekonečný prostor. No a mají se omezit i počítadla lajků, což je samozřejmě velký nápor na lidskou psychiku, protože jak já mám vědět, jestli jsem měla hezkou dovolenou, když tam nebudu mít 800 lajků, že?
0: No, jasně.
2: A 800, jo, tak to se bavíme úplně v jiných
0: číslech. To jsou jiné čísla, no. Já jsem rád teda za 8, no. co ty, Davide?
2: Já možná ještě za míň. No.
0: Ale jestli tohle teda zakážou, tak to bude polovina influencerů na práškách. Mm. To jsou třeba neurolo vzroste, jo. Co představ, jo, najednou žádný lajky.
2: Je to zajímavé, že taková funkcionalita, která měla vlastně šířit dobro, ty lajky, vlastně ve výsledku šíří zlo, protože se podle toho lidi porovnávají a tak dále. Je to vlastně jako kdybyste představili ten dislike button, o kterém se taky mluvilo, jako palec dolů, že jo?
0: Tak možná by mohli dát pryč ten like button, jo, a nechat tam jenom ten dislike.
2: No, tak to by bylo
0: ještě. To by bylo ještě lepší, ale tak třeba, když nebudeme scrollovat, tak lidstvo začne dělat něco užitečného. Napadá mě třeba, že tohle vlastně může zachránit naše záchodové seance, jo? Že třeba začneme zase zpátky číst návody použití na těch osvěžovačích, jo. Vracíme se takzvaně zpátky do starých časů, takže dneska je ten soudní proces, jo?
1: Myslím si, že
0: dneska.
1: Jo.
0: No tak my to probereme s váma zítra. Uvidíme. Tak pojďme na muziku. Imagine Dragons, Sharks, 6 hodin 11 minut, hezké ráno.

0: nebo prostě si říkalo, hele, byla bouřka jako kráva. A dneska byste si na tu předpověď počasí vzali cizí slovník. Taky vám přijde, že to není tak dlouho, co začali se říkat názvy, nevím, Supercela, Bow Eco a tohle a tamto. Že jo, že to není tak dlouho.
1: Hmm. No, není to tak dlouho, ale teda rozhodně neznám Bow Eco. Takže no, co je Bow Eco?
0: Bow Eco, ale tak já jsem si ten slovník nevytáhnul teďka, promiň. Já jsem to tady jenom čet. David už to hledá. Já si myslím, že to bude nějaká formace bouře, co z názvu možná vypovídá, ve tvaru luku. Je to možný?
2: Může být, bou je luk, no.
0: Tak to bude asi ono. Tak to bude okay, asi
1: takže
0: ono.
1: Takže na Opavsku, jo.
0: Na Moravě. Tak co, Dave?
2: Hele, je to prostě bouřka jako kráva, no, jak jsi říkal.
0: No jasně. Já nevím prostě, kam se vytratily ty tradice, jo. Já si vzpomínám, člověk, když šel třeba do hospody, bavil se s kámošem a říká, ty jo, dneska pršelo jako kráva, jo. A dneska prostě taková ta jiná doba a hele, prosím tě, dneska bylo strašný, to je Bow Eco. Jo, ale přepojí toho panáka a to super celá, ty jo, to. Nevím, no.
1: Myslím si,
0: že bychom měli možná u nějakých názvů zůstat prostě u těch tradičních, prostě pršelo jako prase, no. Kamrad, Be Mine, za malou chvíli na Hit Radio a taky přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
6: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
7: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
6: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
7: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze na Průmyslové ve směru od Hostivaře u spalovny Malešice. Došlo ke střetu dvou osobních aut, místo je obtížně průjezdné, počítejte s nárazovým zdržením.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio City.

0: Tohle je Pink, 6.30. Tak co, Davide? Ranní update, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Norský král Harald V. skončil v nemocnici a na 2 týdny přerušuje své povinnosti. 89letý monarcha se léčí s krevními onemocněními a v nemocnici musí řešit komplikace spojené s léčbou. Během jeho nepřítomnosti převezme královské povinnosti korunní princ Haakon. Fanoušci, rodina a přátelé se ve Swansea rozloučili se zpěvačkou Bonnie Tyler. Pohřeb doprovázeli její nejslavnější písně a příjezd rakve přivítali fanoušci potleskem. Velská zpěvačka zemřela v červenci ve věku 75 let. Staré počítače se stávají stále vyhledávanějšími sběratelskými kousky. Nadšenci zachraňují a opravují desítky let staré stroje značek Atari, Commodore nebo IBM. Ty nejvzácnější mají dnes obrovskou hodnotu. Například první počítač od Apple se může prodávat za stovky tisíc dolarů.
0: Jo, možná, kdybychom si schovali tenkrát náš první počítač, tak jsme mohli vydělat nějaký peníze. Vzpomenete si na váš první počítač? Co by
2: no
0: tady?
2: Tak značku si nevybavím, ale co mě zůstalo v paměti, je ten obří monitor, který byl nejenom obrovský, ale ještě strašně jako široký dozadu. Jako.
0: No, ty jsi musel mít 2 metry od zdi, že?
2: Strašný.
0: Neskutečný.
2: Jak se to strašně proměnilo všechno za těch pár let.
0: No jasně, já si třeba pamatuju, jak jsme instalovali na první počítač Windowsy. Museli jsme sundat ten boční kryt na tom počítači, vzít podložku spod myši a foukat celou instalaci, jinak by se to vyplo. Jo, takže...
2: No dost možná jste k tomu poslouchali tuhle písničku, ne?
0: Tohle je rok 2000, to je vlastně srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Spooks, Things I Have Seen a možná jste to poslouchal tenkrát na počítači s Windows 2000, tak pojďme na to.

0: vaše cesta právě teď vede kamkoliv. Jsme rádi, že jsme u toho s vámi. Calvin Harris, My Way. Tohle je Hit Radio v 6.38. Dobré úterní ráno.
1: Možná si vzpomínáte na dobu, kdy největší sociální síť byla vaše ulice před barákem a v jedné řecké obci se rozhodli, že tenhle ten pocit dětem zase vrátí. Jo. Jeden starosta tam vymyslel takovou věc, že každý večer uzavírá od 9:30 do půlnoci hlavní silniční tahy, aby si děti měly kde hrát. Což mi přijde hezký, zároveň, když si to představím tady v Čechách, tak by to bylo hnedka, jako, teď já tady jezdím 20 let a dělají jinde.
0: Já bych to ocenil a ani by to nemuseli starostové městské části, kde bydlím, dělat kvůli dětem, ale i kvůli mně. Jo, že by se to mohlo na noc zavřít, protože ty jsi říkala, že máš problém, že tě jezdí drifteři pod barákem.
1: Včera jsem se zase vztekala vždycky, po 10:00 začnou.
0: Já bych to zavřel, co? Já bych to zakázal všechno, internety bych zakázal.
2: Souhlas.
0: No, přesně, hele, tenkrát za starých bylo prostě líp, no. A co děti? Co děti?
2: Mají si kde hrát. To je ta legendární písnička, až se bude psát rok 2026. Hmm.
0: No, já si myslím, že se to k tomu starostovi právě, odkud to bylo?
1: Řecký.
0: Řecko, že se to k tomu řeckému starostovi dostalo až o 20 let později a řekl si, tyhle, oni ty děti si fakt nemají kde hrát, asi to zavřem, no. A udělal z toho hotovej ráj na zemi. Hele, tam musí být takovej klid.
1: To
0: prostě
1: musí být pecka. No.
0: Bomba. Coldplay Paradise. Tenhle ráj k vám posíláme za chvíli taky i na rehab. A přihodíme i úterní dopravu. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na příjezdu do Prahy ve směru od Chomutova u sjezdu na letiště v místě dopravního omezení. Počítejte se zdržením ve 2-kilometrové koloně.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Ina Rehab, I'll Be Waiting v 6 hodin a 50 minut. Představte si, že vám šéf řekne, že nejsou peníze na výplaty a jediná záchrana je OnlyFans. Kalifornské univerzitě došly peníze na výzkum svišťů, tak si založili účet právě na OnlyFans a místo erotiky tam za $5 měsíčně nabízejí videa těhle roztomilejch hlodavců. A funguje jim to, vydělává.
1: Že opravdu je nějaký zvíře na OF-ku, jo?
0: No funguje jim to. Funguje jim to. Vlastně mi to přišlo, že ta univerzita už nevěděla, co by, tak mi to připomíná takový to český přísloví, tonoucí se OnlyFans chytá.
2: No. Tak už nejen bobři, ale i svišti, jo, na OnlyFans.
0: No jasně, no. Hele, ale zase představ ten společný výpis účtu se ženou třeba, co máš, jo? Hele, miláčku, já tam chodím opravdu jen kvůli těm svištíkům. Fakt, jo. A taková otázka, kdyby nám čistě teoreticky vedení rádia vzalo plat, tak jaký obsah bychom na OnlyFans zvládli natočit my tři? Já nemám co nabídnout.
2: Já taky jo? Ne, tak asi Jasmin je to na tobě.
0: Je to spíš ostuda, Jasmin, tak asi bys to musela táhnout, no.
1: Ach jo.
0: Takže když si to projedeme, jo, pojďme si to zčotnout. Takže bobry na OnlyFans máme, kozy taky, hady a teďka nově spíště, ale ty vole, ještě chvíli a bude tam úplně celá fauna. Neuvěřitelný.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hi, it's me, Rita Ora.
2: I'm Macklemore.
1: I'm Dua Lipa.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna začne v září projednávat zmrazení platů politiků. Návrh počítá s tím, že by jejich platy zůstaly beze změny až do konce roku 2030. Koalice se dohodla, že se návrhem bude zabývat před změnou financování České televize a Českého rozhlasu. Vláda přitom zmrazení platů podpořila už loni v prosinci. Do Česka po dlouhém období sucha dorazily silné bouřky, provázely je silný vítr, kroupy i přívalový déšť a hasiči měli přes 550 výjezdů. Několik tisíc domácností ve východních Čechách a na Vysočině potom zůstalo bez elektřiny. Podle meteorologů teď extrémní vedra vystřídají mírnější teploty a častější déšť. Společnosti Meta hrozí ve Spojených státech obří pokuta. Koalice amerických států ji žaluje kvůli tomu, že Facebook a Instagram měly být navrženy tak, aby na nich děti trávily co nejvíc času. Podle žaluby tím firma poškodila duševní zdraví dětí a dospívajících. Meta může podle textu dostat pokutu až 1,4 bilionu dolarů, což by pro ní mohlo být likvidační. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: V Radlické ulici začíná dnes výměna asfaltu a oprava výtluků před základní školou. Rekonstrukcí bude procházet úsek Radlické mezi křižovatkami s ulicemi Kutvirtova a Pechlátova. Auta tady pojedou po tramvajových kolejích a omezení potrvá do neděle 30. srpna. Uzavřen bude jízdní pruh ve směru do centra. Při tvorbě kolon mohou nabírat zpoždění i tramvaje na lince 4. Polojasné ráno, teploty kolem 13 stupňů a v průběhu dne proměnlivá oblačnost, jen přechodně zataženo. Čeká nás nejchladnější den z celého týdne. Odpolední teploty kolem 20. Z Prahy Lucia Daňková.
5: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: My vám stále přejeme hezké ráno.
7: A krásný úterý, krásný.
6: Dáme si lekcičku skloňování.
7: Já jsem
6: tady
7: totiž chtěla říct čtvrtek, nevím proč, já mám posunutý týden.
6: Já jsem se tak trošku těšil, že to bude čtvrtek, ale pak si říkám, ono je teprve úterý, takže bude muset říct zkrásnej, krásný. Hezké ráno.
7: Mimochodem, třetina z nás, věřte tomu nebo ne, má doma takový muzeum záhad a skladuje věci, které už nejspíš nikdy nepotřebuje. Co tam máte vy? To proberem za chviličku.
0: Hit Radio City.

0: Tohle je fantastická Avril, 7 hodin, 6 minut, Hit Radio, dobré ráno.
1: Máte doma taky takovou tu jednu krabici, kterou se bojíte vyhodit, i když absolutně nevíte, co v ní je, ale jste si jistý, že někdy by se tak jako mohla hodit? Pokud jo, tak nejste sami, protože podle průzkumu má 35% lidí doma věci, u kterých fakt netuší, k čemu jsou, ale chtějí. Příkladem jsou takový kabely, že jo?
0: No, to jsem chtěl říct právě, a David už taky se přidává tady, pokyvuje. Krabice s kabelama, to má se na doma každý, ne? Kabely, které už se dávno nepoužívají a je nám líto to vyhodit. Možná to je příprava na budoucnost, že bychom se na tom měli oběsit, nebo já nevím, jo.
1: Nebo telefony možná.
2: Taky. Mě napadly digitální foťáky, kterých my doma, nebo moje rodiče mají strašně moc. A k tomu samozřejmě další a další kabely a nabíječky.
0: No jasně, no. A nabíječky, které už taky nefungují dneska.
2: Ani baterky nefungují.
0: Ale babička byla na tohle expert, ona teda skladovala úplně všechno a hlavně největší bizar na tom byl, že ona věděla přesně, kde co má. A ono se jí to vlastně jako hodilo. Pak teda bylo prýma, druhá věc, to po ní vyklízet, jo, ty věci.
1: A to mě překvapil teďka pán, jsme šli s přítelem do nějakého antikvariátu, scháněl tam nějakou rekvizitu na natáčení. A to je normálně tak strašně zastavěná jako oblast, tam se fakt nejde pohybovat. A pán starý, který vlastní ten antikvariát, tak prostě přišel, od někaď to vytáhnul, přesně věděl, kde to má, i když tam byly jako tisíce knížek a nemohl se z toho vyznat, tak on nazdar vzal a dal.
0: A vy si slíte nějaký věci teda, takže shodli jsme se na těch kabelech a nabíječkách, to máme. Máte ještě něco? Třeba kdybyste měli teďka přijít domů a vyhodit jednu věc, kterou jako tak nějak tušíte, že vám je k ničemu, ale říkáte si, co kdyby se to někdy hodilo?
1: Já tam mám maturitní šaty.
0: Já jsem se maturitní vysvědčení.
1: Ne, to vůbec
2: to mám já zase, no. Všechny možný vysvědčení a sešity, zápisky ze základky, které samozřejmě už nikdy nepoužiju.
0: A tak to nevyhodíš,
1: ne? Šprťák, že?
0: Já si myslím spíš nějakou jako takovou hodnotnou věc, jako nějakou třeba vázu nebo něco takového. Já to teda neskladu, takže já se nepřidám, jo? Jenom ty kabely.
1: No tak uvidíme, co naši posluchači.
0: Dejte nám vědět 777-937-777, jakou nejbizarnější a záhadnou věc doma skladujete a je vám líto to vyhodit. Když nám to nahrajete na tohle číslo jako hlasovku přes WhatsApp, budeme moc rádi, nebo nám to napište klasicky SMS-kou. My k vám posíláme vynikající song Self Aware, tohle jsou Temper City na Hit Radio.

0: To je fajný vibik. Mohombi Pampiraj. 7.14 posloucháte Hit Radio. Třetina lidí doma schraňuje starý krámy, protože je líto to vyhodit, protože co když se to někdy bude hodit? Nebude, jenom se to syslíme jako křečci. Tak jsem se ptali vás, co je ta věc, kterou byste nevyhodili, kterou doma tak nějak trpíte.
1: Tak Jindra píše, dobré ráno. Mám na půdě spoustu krámů, ale věc, kterou nechci vyhazovat, protože se bude určitě někdy hodit, jsou nosítka na rakev.
0: Tohle se hodit jako bude asi všem. Jo. Další zpráva od Luboše. Ahoj, no, já bych vyhodil asi dvě zbytečné věci z domu. Tchýni a její dceru. Hezký den, Luboš.
1: Vy jste to vzali teda z hurta. Barča, ahoj, teďka to berte s rezervou. Manžela, rozhodně manžela, nevím, k čemu slouží, ale je mi ho líto ho vyhodit.
0: My jsme jako mysleli, že nám píšete nějaký konkrétní věci, třeba jako ty nosítka na raket, jo.
2: Jestli to není partnerka toho Luboše, který ale ty vyhodil zase jíst.
0: Jo, že jste to napsali navzájem. No, takhle, já si myslím, že všichni, kdo se jmenujou Jindra, Luboš a Barbora, lidi, vy budete mít dneska hodně co vysvětlovat. Pojďme na hity, tohle je Adele, Rolling in the Deep, 7 hodin, 15 minut.

0: hity. Hit Radio, Adele, chvíli po čtvrt na osm. Dobré ráno a dobrou noc vlastně taky. My se tady pořád bavíme o tom, jak vás doprovázíme do práce, ale úplně zapomínáme na vás, kdo se z té práce vracíte, kdo jste třeba po noční šichtě. Po 8 hodinovce nebo 12 hodinovce. Tak dobrou noc, dobře dojeďte, pokud jedete autem. Za malou chvíli vám řekneme, kde to stojí, na co si dát pozor, co vás zdrží na cestě do postele. Taky samozřejmě přihodíme další muziku, tohle je Poetika, no a už se můžete těšit zhruba za nějakých 15 minut na soutěž s Kozlem, o tom bude rychlá pětka, hezké ráno.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte překážku na dálnici D4 na 9. kilometru ve směru na Prahu, v místě dopravního omezení počítejte s tvorbou pomalu jedoucích kolon.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: Minuta po půl osmé, dáváte si úterní Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a Linkin Park a tohle je Davidův
1: ranní update. Letošní rekordní vedra začínají Česku vystavovat vysoký účet. Sucho škodí zemědělství i lesům, horko komplikuje dopravu a zatěžuje nemocnice i elektrickou síť. Celkové škody zatím vyčíslené nejsou, podle odhadů se ale budou pohybovat v miliardách. Kapesné dostává v Česku téměř 9 z 10 dětí. Nejčastěji jde o částku do 600 korun měsíčně. S rostoucím věkem navíc hotovost stále častěji nahrazuje bankovní účet. Chorvatská města zpřísňují pravidla oblékání turistů. K Dubrovníku nebo Splitu se nově přidal zadar, kde je v historickém centru zakázáno chodit v plavkách nebo bez trička. Za nevhodné oblečení hrozí turistům pokuta přes 3000 korun.
0: No, ale to schvaluju, tohle kvitu. Já bych si myslím, že by se to mohl zavést i u nás, protože není nic horšího, než když potkáš v Tesku u rohlíku upoceného borce bez trika.
2: Já bych to nedělal plošně, já bych nastavil různý hladiny těch pokut podle toho, jak to tělo vypadá.
0: Tak počkej, jakože záleží ještě teda na pohlaví, jo?
2: No tak třeba jde pěkná blondýna, krásný tělo, 90-60.
0: Takže by si ještě dvě kila dal.
2: Třeba, no. A pak chlap, člověče, vy s těma trojkama prsama, vy to máte za 1000 korun.
0: Pojďme soutěžit. Tento týden hrajete v rychlé pětce o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla.
3: Ochucené nealko kozel 0%, k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru, spoustu dalšího, tak už za chviličku.
0: Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Teď hity Superhajníka, Following the Sun, hezké ráno.

0: Super Hajnýka, Following the Sun, tohle jsou hity na Hitrádiu v 7.36 a tohle je soutěž s kozlem.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vyhráváte v rychlé pětce výhru v hodnotě 5000 korun od kozla.
2: Vyhrát můžete ochucený 0% nealko kozel. Mají tři nový příchutě. Černý rybíz a třešeň, citron a bezinka a meruňka a meduňka. No a k tomu voucher na jejich e-shop.
0: No a kdo se o to zasoutěží, bude Lucka. Lucko, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré Ahoj. Ráno, zdravíme do Markvarce. Prosím tě, to je na mapě, kde není to Úpel Zimova někde tam náhodou?
3: No ještě.
0: Že jo, no já jsem si říkal, že to znám, takže Markvarec u Nové Cerkve. No tak pojďme si zasoutěžit, ty jsi napsala, chci soutěžit, pivo je vášeň, tak máme pro tebe nealko pivo.
3: Jo, jasný,
0: nevadí. No, jasně, pojďme na to.
1: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se nazývá samice od koně?
4: Po dlouhý době bychom mohli vzít někoho novýho, tak jsme toho neměli.
0: David, zkus to, takhle, jedna možnost, vždycky možnost se opravit, zkus to.
3: Kobila.
2: Bereme.
0: Dobře, tak teď už bez možností opravy.
1: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik rohů má klasický obdélník?
3: 4.
0: Jo.
1: Otázka třetí, 3 vteřiny na odpověď.
0: Který nápoj se vyrábí z chmelu, sladu, vody a kvasnic?
3: Pivo.
0: Ano.
2: Čtvrtá otázka. Jak se nazývá plod kaštanu?
0: Tak, Lucko, my musíme vzít někoho jiného. Musíme vzít někoho jiného. Tak zkus to příště, zkus to třeba zítra, jo?
3: Jasný.
0: Tak, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Snídaně šampionu, dobré ráno, kdo tam?
5: Dobré ráno, tady Katka.
2: Ahoj
0: Katko, dobré ráno. Tak,
5: prosím, dobré ráno.
0: Dobré ráno. Tak prosím tě, jak se nazývá plod kaštanu, co? Haló? Aha, dobře. Tak to...
2: To není rychlá pětka dneska. Snídaně
0: šampionu, dobré ráno, kdo tam? Slyšíme se? Dobré ráno, snídaně šampionu.
5: Dobré ráno.
0: Aha, kdo tam další žena, kdo tam?
5: Petra.
0: Ahoj, Peťo, tak pojďme na čtvrtou otázku.
1: Otázka čtvrtá, 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se nazývá plod kaštanu?
5: Kaštan.
0: No jasně, kaštan, takhle jednoduchý to je.
2: Tak a pátá poslední otázka, kolik nových příchutí má kozel?
5: 3.
0: Peťo, ty jsi divoška. Ty jsi přišla k hotovýmu. Normálně štěstí. Takhle po ránu. Ještě nám řekni, odkud jsi, Peťo?
5: Dolních Byt.
0: Z Markvartic. Odkud je ještě jednou?
5: Dolních Byty.
0: Dolních Byty. Příbramsko. No tak zdravíme do Dolních Bytů. Peťo, vydrž mi na telefonu. A Jasmin, co teda Peťa vyhrává?
2: Peťo, vyhráváš ochucený 0% nealko kozel, voucher v hodnotě 5000 korun od kozla.
5: No super, ten mám nejradši.
0: No tak to je bomba, to je krásná reklama. Peťo, vydrž na telefonu, přejeme hezký den a zatím ahoj.
5: Ahoj.
4: Jestli bychom to na mě udělat, jako bylo v Milionáři vždycky, že třeba po druhé otázce by byla napojeda lidí z publika, již po třetí přítel na telefonu.
0: Hele, dívej, že to seš ty, zítra zkusíme.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
6: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od kozla.
1: Hit Radio City.

0: Tohle je Marquez. 7.43 na Hitrádiu. Vajamos compañeros. My se tady dohadujeme, co to Vajamos compañeros znamená. Basta. Já jsem se to dal do Google překladače a vyskočilo mi tady, Davide, jdeme, soudruzi.
1: Je to spíš asi něco jako Vamos compañeros, jako let's go,
0: let's
1: my
0: go,
1: friends.
0: Jako pojďme, pojďme,
1: let's go. Let's go,
0: pojďme, my pojďme, my friends, pojďte naši posluchači, hezké ráno.
2: Pojďte s náma i za kulturou, protože pro vás máme tip, jak od září chodit právě za kulturou a přitom neutratit ani korunu. Protože stát rozhodl, že každou první neděli v měsíci budou vybraný státní muzea a galerie zdarma pro všechny. Poprvý už od 6. září, letos pak do konce roku ještě 4. října, 1. listopadu, 6. prosince a pak už prostě vždycky opravdu první neděli, což mi přijde jako super. Máte tam Národní galerii, Národní muzeum, Technický muzeum, Moravská galerie, všechny tyhle ty super velké věci, tak máte zadáčo první neděli.
0: A ještě jednou pro ty, kdo se začal poslouchat, až když jsi řekla zadarmo, kdy to teda bude?
2: Každá první neděli v měsíci od září zadáčo všechny tyhle ty kulturní
0: každá
2: věci.
0: Každá první neděle v měsíci zadáčo. Jo, píšeme si. Jednou jsem slíbil. Tak děkujeme, Jasmin, to je zajímavý. Já možná začnu chodit asi do muzeí a do muzeu. Lipo a Krištof, prosím tě, Lipo. Tak vypínám mikrofon tady, tak to by taky vypíná mikrofon. Tak. Jednou jsem slíbil, za chvíli další muzika, taky Rozalin Snap, no a přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z hlavního města hlásíte překážku v provozu v Holešovicích ve Vrbenského ulici. Ve směru do centra probíhají v pravém pruhu práce na silnici.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: jméno.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.

0: 7.52. Ladíte Hit Radio, tohle je Lipo a Krištof. Krásné úterní ráno, představte si, že by existoval jeden den v roce, kdy můžete legálně zbalit kufry a odjet za svým bývalým, nebo bývalou. Strávit spolu 24 hodin a doma, pozor, by nepadlo ani půl slova výčitek. Mm-hmm. Tak tohle existuje ve Vietnamu, tam mají festival lásky Kauai. Love Market.
1: Kauai,
0: kde se manželé rozdělí a jdou na celý den radit se svýma bývalýma. Tak si říkám, jestli by to přežila česká domácnost, jestli by to přežila vaše domácnost. Co tady u vás?
1: Jako randit, nebo jenom jako se potkat a na výlet?
0: Tak jako jenom randění bez těch ostatních věcí.
2: To můžeš udělat i tady.
0: Co děláš doma ve vztahu?
1: No ne, hele, mě by to bylo asi fuk, jakože i kdybych jela já, i kdyby jel partner, občas se s někým vidíme z minulosti, jdeme prostě na to kafe a vlastně my k tomu máme ten postoj, že ty lidi nám jsou už jakoby jedno, takže jako je to jedno, hele, je to jedno.
0: Víš, jaký k nám má Jasmin postoj? Jsme jedno prostě, a co ty, Davide?
2: Já to asi úplně fanoušek nejsem, takže já bych do toho nešel.
0: Jo. Já si myslím, není to úplně o nedůvěře, ale spíš je to o tom, že asi jako proč?
1: Proč,
0: to?
1: No, jasně. No.
0: Vlastně, proč? A my bychom potřebovali, vy do nás posloucháte, protože vám to určitě šrotuje, určitě jste si to představili. Abyste nám někdo zavolal a rozsek to teda v éteru. Pojďte nám zavolat 800 937 937, jestli to je fér nebo nefér, jestli byste to dali nebo nedali.
1: Jestli to je fér vůči tomu teda stávajícímu partnerovi.
0: Snídaně šampionů, dobré ráno.
3: Krásné dobré ráno, no nečekala jsem, že když to zavolá, že se dovolá.
0: Je to na tobě, jenom ještě jméno poprosíme.
3: Lenka.
0: Ahoj Lenko, ahoj, dobré ráno. Tak co, pustila bys tvého partnera s jeho ex někam na 24 hodin, třeba na wellness, při svíčkách a tak?
1: No.
0: Nekecej.
1: Protože ví, co má doma, že jo?
3: Ale je to o důvěře.
1: No, přesně.
0: No, jasně. A tak možná ty bys opustila, že bys měla taky čas jako sama na sebe, že bys si řekla, hele, ať si jede, já si půjdu s kamuškama třeba na nechty, ne?
3: O, tak já bych třeba jela taky s svým bývalým.
1: No. No co by ne, no, když takhle to tam je daný.
0: Tak to máme, takže tady to je 2-2, protože ty jsi, Lenko, tady na straně Jasmin a my s Davidem teda jsme tak nějak proti tomu.
1: Hele, já jsem na té straně, že taky bych to nepotřebovala udělat, ale že když už by teda to, tak OK, protože vím, že jsme oba v klidu.
3: Ano, ano, no. Je to vodu měře.
0: No a Lenko, kam teďka jedeš, za bývalýma nebo do práce?
3: Chcete to fakt vědět?
0: No počkej, ať to je slušný, tak já to zeslabím, kam jdeš?
3: Ne, slušný to naprosto bude a já jedu do Hradce Králové pro lístky na fotbal, protože můj syn a můj bývalý chtějí příští týden jít na fotbal Hradec proti, nevím, Řecku tam hraje nebo co.
2: A na ten Aikos?
3: No, tak jak si říkali, prosím tě, mohla bys nám pro ty lístky zajet, my nemáme čas.
1: Ježíš, tak to je skvělý. Tak ty se s nám úplně krásně hodila do tohohle toho tématu,
2: geniální.
1: To je neskutečný.
2: Kruh se uzavřel.
0: Geniální. Děkujeme. Tak Lenka je na cestě, slyšeli jste to, tak my děkujeme za příspěvek, takhle to má vypadat. Lenko, tak šťastnou cestu, hezký ráno, hezký úterý a zase někdy ozvi, měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj.
0: Do 8. Cyril Stamlinin na Hit Radio, tak hezký den.

0: Rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Lék tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu se vrátil do Česka. Podle lékového ústavu jsou aktuální zásoby vyšší než 10 000 balení. V řadě lékáren ale přípravek stále není dostupný a některé ho nemají ani u distributorů. Jinde jsou lékárníci schopni tamoxifen zajistit nebo připravit do druhého dne. V Pryznicových lázních v Jeseníkách se objevilo přes 100 případů zažívacích potíží. Celkem 111 lidí trpělo především zvracením a bolestmi břicha. Hygienici zatím nezjistili původce ani zdroj nákazy a pokračují ve vyšetřování. Lázně přijali hygienická opatření a zůstávají v běžném provozu. Bohatí seniori stále výrazněji mění podobu cestovního ruchu. Generace baby boomerů má více peněz, volného času a cestuje ve vyšším věku než předchozí generace. Za dovolené a poznávání světa proto utrácí stále větší částky. Cestovní kanceláře reagují nabídkou většího pohodlí, osobního přístupu i speciálních zájezdů pro seniory. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Začaly úpravy chodníků na Štrosmajerově náměstí. Po dokončení prací budou přechody a nároží bezbariérové. Přibydou také vodící prvky pro nevidomé. Po dobu náměstí, ze kterého byly před více než rokem odstraněny semafory, kritizují někteří občané a organizace. Radnice s opětovnou instalací semaforu ale nepočítá. V plánu má z místa udělat pěší zónu. Polojasné ráno s teplotou kolem 13 stupňů, v průběhu dne většinou proměnlivá oblačnost, během dne přechodně zataženo. Přehánky nebo slabý déšť jen výjimečně a maximální teploty kolem 21. Z Prahy Lucie Daňková.
3: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
6: Jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
7: A s Davidem a tento celý ustal. Snídaně šampionů. Jste se rozhodli vám poodkrýt takové trošku zákulisí tady, co se děje chvilku před zprávama. Já se, jak to je dlouho, jak dlouho tě rozesmívám vždycky už před zprávama, tak měsíc?
1: Tak třeba měsíc.
7: Třeba měsíc a David to ustál, jo, ale dneska teda měl co dělat, protože já jsem přišel maska nebo placka. Takže jenom takové zákulisní info, tak přeji vám krásné ráno, doufám, že i atmosféra u vás je rozesmátá, že vás to úterní ráno baví a bavit vás bude i další muzika, ale Farben a Ilera, hezké ráno.
5: Hit Radio City.

0: Třeba vám krásný ráno, ale Farben Ilera v 8.06.
1: Představte si, že někomu pošlete zprávu, třeba, já nevím, z Prahy do Brna a dorazí mu za hodinu. Ne kvůli špatnému signálu, ale protože jí tam musí virtuálně donést holub. To se teďka děje. Existuje aplikace Career Pitch, která jde úplně proti, nechte toho, proti dnešní době, kdy chceme všechno okamžitě, protože ty zprávy neposílá hnedka, ale simuluje vám vlastně opravdu tu cestu toho poštovního holuba. Takže když to budete chtít do Londýna, tak třeba 6 hodin ta zpráva poletí.
0: Takže to přijde se zpožděním, je to vlastně jak teda novinka trhu, jo? Chápu ano. To správně. No tak některé zásilkové společnosti v Česku, nebudu konkrétní, na tom postavili biznis. Jako jo. Dobře, takže pojďme zpátky teda k věci, takže ty si můžeš objednat tady toho, co to je career pitch o holuba.
1: Career pitch, ano, a ta zpráva dorazí se zpožděním, záleží opravdu odkud kam to posíláte, hodinu, 6 hodin, to je jedno, ale je to podle mě naprosto geniální způsob, jak se vyhnout nějakým nepříjemnostem, když třeba odešlete zprávu, kterou byste rádi vzali zpátky, že jo?
2: Ale ona naštěstí letí do Brna, takže někde na půl cesty můžu zrušit.
0: No, zrušit.
1: Nebo toho holuba může sejmout nějaký jestřáb cestou, že jo?
0: Ale to je dobrý, já si úplně představuju. Samozřejmě, hoďme kamerem, komu se to nestalo, ale když jsme byli prostě trošku jako opilí, jo, a dostaneš ve dvě ráno úplně boží nápad, že napíšeš bývalce, nebo bývalýmu. Tak tenhle holub, jo, to bych vyběh, kdybych by to došlo, a já bych to sejmul, jako jo, nepoletíš tam. Tak asi se vám to taky stalo, že jste poslali zprávu bývalý. Mu ne. Kterou jste poslat nechtěli teda samozřejmě.
2: Přesně jak říkáš, a tehdy bohužel se nic s holubem udělat nedalo. Ten přistál, zprávu doručil a od té doby už jsme se nikdy nebavili.
0: A ráno přišlo jenom trapné přemýšlení, sakra, co jsem to udělal.
1: Jo, tak máte i vy, kdo nás posloucháte, nějaký podobný historky, jak jste napsali zprávu, kterou jste vlastně úplně odeslat nechtěli, jak to dopadlo, komu to bylo?
0: A takže může to být třeba mailová komunikace. Já mám třeba osobně nastavený, že když odešlu mail, tak ho můžu, já nevím, třeba do půl minuty zrušit, což se dost jako hodí, jo. Tak nám napište, jestli jste poslali třeba právě e-mail někomu šéfovi nebo partnerovi bývalýmu ve dvě ráno. Chceme vidět tady ty pikantnosti.
1: Číslo k nám.
0: 777-937-777 přes WhatsApp jako hlasovku anebo klasicky jako zprávu. Alex Warren, Ordinary, 808, Hit Radio, dobré ráno.

0: Michal Knejp a Jasmin Grinerová. Hit Radio.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: pondělí ráno, to jsme moc rádi, že trávíte s náma. Činasky, Hit Radio, 8:45.
1: Existuje aplikace Carrier Pitch, která vrací do komunikace dobu poštovních holubů. Vy pošlete zprávu, ona dorazí třeba za hodinu, za 6. Je tam dokonce malá šance, že váš virtuální holub cestou zahyne a ta zpráva nedorazí vůbec.
0: To je prostě nějaké zpoždění, bezpečnostní zpoždění, dalo by se tomu říct. My jsme se vás ptali, jestli jste někdy odeslali nějakou zprávu, ať už mailovku nebo SMSku, a pak jste toho litovali. Tak těch zpráv od vás přišlo spoustu, píše třeba Holmy. Ahojda, já jednou poslal SMS paní učitelce Matouškové. Dobrý den, marodím s angínou, no a v seznamu jsem to poslal mamce. To byl fičák a takhle rychle jsem se z angíny nikdy nedostal.
1: To byl fičák, úplně to vidím. Šimon píše, ahoj, já jsem v jednu hodinu ráno omylem zavolal kamarádovi, protože jsem si spletl telefon se zprávama. Ráno mě napsal, proč jsem volal, tak říkám, že jsem si spletl telefon se zprávama. To se stane.
0: To se, pozor, ale to se stane.
2: Jak jste z toho vymluvil, tyjo?
0: No, nevím, jestli to máte podobně, ale asi pravděpodobně jo, ale vy když kliknete na nějaký kontakt, tak jakmile se začne vytáčet, tak mně přijde, že jakmile se toho dotkneš, tak tomu druhému v dnešní době zvoní telefon, jo. A to se, když se ti stane v noci, já to Šimone, hele, já jediný tě tady v tom studiu chápu, kamaráde.
1: Ale tohle chápu, že teda se opravdu stalo, ale kolikrát já nesnáším takový ty trapný situace, kdy někdo dělá, že vám něco poslal omylem. A to se mi děje často, že mi někdo něco napíše jakože omylem, ale ty víš, že to ten omyl není.
2: Prosím
1: to
2: tě, už je co pak třeba?
0: No, to mě zajímá. Zajímá. No.
2: No co třeba?
0: Co tě omylem posílají takhle kluci? Co tě může náhodou přijít
1: tak,
0: od
1: Kamila,
0: cizího kluka?
1: Dobrý den, mně se nechtěně poslaná zpráva nestala v opilosti, ale naopak na druhý den po kocovině, kdy jsem psala kámošce, že mám potom pivu teda pořádnou
0: načku.
1: Zpráva byla bohužel odeslána do UAX obchodu, kde jsem si měla vyzvednout osobní odběr. Ze studu jsem tam potom pro zásilku poslala kámošku.
0: No. Taky Daniela se přidala, ahoj, krásné ráno, já psala mámě, jestli mi obarví vlasy. Bylo mi asi 19 a přišla odpověď. Nikdy jsem to nedělala, ale můžu to zkusit. Ano, věci se dějí tak, jak mají. Já tenkrát napsala, že je to omyl, dnes či o pár let později bych reagovala jinak. Byl to evidentně chlap se smyslem pro humor a co se nebojí, takže to poslala chlapovi. Mm.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, tohle je Señorita. Jak to v úterý ráno jezdí, řekneme za chvíli, bude doprava, taky víc muziky, Ray Dalton, anebo Offenbach a Norma Jean Martin. Hezké ráno, zítra rádia.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

Zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v hlavním městě v Dobřížské ulici ve směru do centra, počítejte s asi 20-minutovým zdržením. Popojíždět budete z jižní spojky už od sjezdu na Braník.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Ray Dalton v 8.32. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Quentin Tarantino se ostře pustil do současného Hollywoodu. Podle slavného režiséra šla kvalita filmů za posledních 6 let výrazně dolů. Současnou produkci označil za bezduchou továrnu a dodal, že si dnes raději přečte knihu. České knihovny už dávno nejsou jen místem pro půjčování knih, přestože jejich počet postupně klesá. Rozšiřují nabídku o vzdělávání, komunitní akce nebo poradenské služby. V Česku jich stále funguje přes 5 000. Americký profesor nachytal 32 z 35 studentů při používání umělé inteligence. Do zadání ukryl neviditelný pokyn bílým písmem, aby práce obsahovala slovo Madagaskar. Objevilo se téměř ve všech odevzdaných esejích a prozradilo, že studenti využili AI.
0: Teda my se bez té umělé inteligence už ani nedojdem na záchod.
2: Prostě neuděláme nic. Já jsem včera v práci dostal jedno zadání. Mm-hmm. Úplně automaticky rovnou otvírám umělou inteligenci a ještě upravuju tu odpověď tak, vždycky napíšu. Uprav to, aby to neznělo tolik jako umělá inteligence. Aha.
0: No, je důležitý pro mě. Je důležitý říct, že to bylo v jiný práci, protože tady se nic s umělou inteligencí neděje, Davide.
2: Vůbec.
3: Mimochodem jsem slyšela, že naše generace vlastně, byť bychom měli být nejvyspělejší, tak fakt je ta nejhloupější vlastně.
0: Vaše generace.
3: Ne,
0: Z,
3: vaše i tato. Všichni hloupneme, už je to.
0: Naše generace. Ty jsi generace Z, my jsme mileniálové, my jsme ti dinosauři, jo?
2: Na nás nesahej.
0: Jo, těle

0: Jedno rychlý kavčo, Sabrina Carpenter Espresso. 8.40, tohle je úterní Hit Radio. Dobré ráno, šampioni.
1: Kdo plánujete miminko, tak si možná otevřete kalendář, protože od teďka už nepůjde jenom o znamení zvěrokruhu, jo, kam to chcete jako trefit, na jaký měsíc, ale taky o 50 tisíc navíc. O co jde, to si řekneme za chviličku.
0: A taky budeme hrát další parádní songy, tohle vás zabaví Miles Smith, Nice to meet you.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Love the way you lie, Eminem, Ariana na Hit Radio. V 8.52 přejeme fantastické úterní ráno.
1: Letos bude na Silvestra pár lidí, kteří si budou fakt hodně přát, aby ta půlnoc přišla o něco rychleji. Hlavně teda rodiče, který může pár minut u toho porodu udělat rozdíl 50 tisíc korun. On totiž prezident Petr Pavel podepsal zvýšení rodičovského příspěvku a u dětí narozený od 1. ledna 2027 se má zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun.
0: Takhle, vy, kdo zaděláváte na děti třeba někdy teď, tak to je v suchu, jo, ale vy, kdo máte termín okolo Silvestra, co? Je někdo mezi váma takovej? Určitě, jo, tak si říkáte, jestli to bude 350 nebo 400 tisíc a já si úplně dovedu představit, jak to bude vypadat na těch porodních sálech v České republice, jak to vyjde třeba na 23,59 a teďka ten otec
1: vydrž.
0: Ještě vydrž, ještě chvíli ne a bude odpočítávat a 9, 8, 7, do půlnoci, 6, 5, 4,
2: 3, 2, 1,
0: šťastný nový rok! Je to tam! 400 kolíků v kapse!
1: Už 31.
0: prosince. Mamo, ty jsi to dala!
1: Ve všech rodinách.
0: A nebo prostě takhle. Nebudu naivní, myslím si, že se bude dát s porodníkem domluvit. Bude to takový...
1: Zacpěte to tam ještě.
0: Ale prosím tě, ale nenapsal bys mi tam za dvojku do kapsy 1. ledna do toho rodného listu, co? Dvojčičku, porodník. Hele, za 5 je to tvoje. Pojďme na hity, hezké ráno.

0: Lady Gaga Poker Face, tohle je úterní hit rádio Snídaní šampionů a ta se tímhle songem dostala do úplného finále a my vám chceme poděkovat za další společný ráno.
1: Díky, že jste to s náma přežili, snad jsme vás probrali, užili jste si s náma úterý a slyšíme se zase zítra.
0: No a kdybyste si to chtěli dát zpětně, můžete jako podcast Snídaní šampionů, tohle dejte na Spotify, nebo se to taky během dne objeví na webu hitradio.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na hit rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Podíváte si, užijte další muziku Eva Farná s Vyždiskou, Ed Sheeran a my se těšíme zítra ráno.
1: 6, ahoj.
0: Čau, hezký úterý.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Počítejte s více auty na Pražském okruhu, v těchto chvílích popojíždíte na úrovni Jesenice, pokud jdete k letišti, a také na úrovni Rudné a na sjezdu na Pražský okruh, tady se zdržíte na úrovni Jinočan a Ořechu. Zdržení kolem 10 až 15 minut hlásíte z Barandáku a Dobřížské ulice směrem na Smíchov a také Štěrboholská, popojíždí se 10 až 15 minut už od Černáku. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. V Radlické ulici začíná dnes výměna asfaltu a oprava výtluků před základní školou. Auta pojedou po tramvajových kolejích. Omezení potrvá do neděle 30. srpna. Uzavřen bude jízdní pruh ve směru do centra. Při tvorbě kolon mohou nabírat zpoždění i tramvaje na lince 4. Pracuje se také na dálnici D10 na 4-kilometrovém úseku mezi Bezděčínem a Kosmonosy. Dostane levá část dálnice ve směru na Prahu kompletně nový povrch. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drklová.
11: Po dobu prací zůstane zachovaný obousměrný provoz v režimu 2+2. Dálnice D10 patří k páteřním tahům, kudy denně projede až 50 000 vozidel. Kromě samotné výměny vozovky plánujeme také údržbu mostů, zpevnění krajnic a opravu opěrných zdí.
1: Práce za 118 milionů korun potrvají necelé 2 měsíce. Hotovo bude 5. října. Ministryně financí Alena Schillerová bude dnes jednat s dalšími ministry o podobě rozpočtu jejich rezortů pro příští rok. K dispozici má přehled jejich požadavků. Řešit se tak budou výdaje a úspory. Návrh rozpočtu musí ministerstvo financí předložit vládě do konce září. No a ve Velké Úpě v Peci pod Sněžkou vznikne rozsáhlý apartmánový komplex. V těchto dnech začala demolice budov na pozemcích, kde výstavba proběhne. Jde o plochu 7000 metrů čtverečních. Apartmánový komplex má být dokončen do konce roku 2029 a vedení Velké Úpy si od projektu slibuje oživení této části střediska a doplnění služeb pro místní.
12: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Čeká nás nejchladnější den tohoto týdne, zpočátku většinou oblačno, polojasno, postupně odpoledne zataženo s občasným deštěm. Maximální teploty kolem 20 stupňů.
2: Hit Radio City.
13: Krásné dopoledne, minuta po 9. S vámi Kateřina Pechová. Před námi další hodina těch nejlepších hitů. Jste ready? Hit Radio. Právě teď Eva Farna a Mirai.

Ed Sheeran dohrává v éteru Hit Radio City. Krásné dopoledne všem, možná jste si toho všimli, ale v Česku přibývá humanoidů, takových těch robotů, jo. Postupně dělají takový hezký věci, oni zatím jako tančej, vystupují na různých akcích, jo. Je to taková zatím jako ukázková záležitost, no ale za několik let už by měly podle odborníků stroje fungovat samostatně a pracovat, jo, ne tancovat, ale normálně pracovat. To je v podstatě jako my. Jo, nejdřív jako děti si tak tančíte životem, chodíte rodičům ukazovat, co jste si nacvičili v pokojíčku, pohodička a střih. Najednou pracujete, od rána do večera. Tak já jenom doufám, že až tohle roboti zjistí, že se nám nevzbouří. Vám i robotům další hity právě teď Benson Boone.

Britney Spears posloucháte Hit Radio City. A to, že je Britney popová ikona, to víme, to je jasný, jo. Má za sebou ale taky život plný vzestupů a pádů, to není asi potřeba zbytečně představovat. Pravdou ale je, že na internetu kolují takové jako haha forky ohledně toho, že každý z nás, jo, a možná to máte právě teď, jednou za čas, prostě tak nějak chápem, proč si Britney v roce 2007 oholila hlavu a pak zaútočila deštníkem na taxík. Jo, je to takovej ten moment toho absolutního přetlaku. Tak pokud náhodou se nacházíte třeba blízko tohoto bodu, tak zpomalte, nádech, výdech, jo, dejte si radši nějaký hity, bude fakt, fakt chvilku prostě jenom zpomalit, jo? Trošku se zavrťte, jo, sklepte to ze sebe. Za chvilku už třeba Juanes nebo Bibi Rexa.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

BB Rexha New Religion, posloucháte Hit Radio City. Prosím vás, pozor na ty alkoholy. Jako opravdu, takhle. Malý výlet do Žatce, jo. Prosím vás, tam totiž jeden senior očividně kráčel z hospody. To se stane, jo. A že je toho trošku víc, to se taky každému stalo, jo. Každopádně tenhle pan tu chůzi úplně nezvládl, silnice mu šla naproti a potkali se, tak říkajíc, jo, prostě upadl, z těch záběrů z kamery prostě, jo, nohy neposlouchají v tu chvíli. Naštěstí se našli potom řidiči, kteří tam zastavili, pomohli mu, zavolali pomoc, jo, a tak dále, což super na to, kolik tam aut projelo a vlastně to odignorovali. No a pán potom policii řekl, že ho srazilo auto. Na neštěstí pro něj tam byla právě kamera průmyslová, takže samozřejmě s videem potom za ním přijeli, že jestli si za tou verzí jako stojí. No a nejlepší na tom je, že pán jediný, co na to vlastně potom byl schopný říct, bylo, že no manželce jste to ale ukazovat jako nemuseli. A já to naprosto chápu, protože jako bát se policajtu. No, jedna věc, nic není totiž děsivějšího než naštvaná manželka. Let's get it started in here.

0: Tohle je skupina Jelen, posloucháte Hit Radio City. Dámy a pánové, už jenom dva dny. Je to tak, už tenhle čtvrtek vyrazíme společně na Ladronku. Nebojte, počasí jsme zařídili tak, to klapne. Odpoledne v 15:30 otevíráme brány, jo, a celé to vypukne. Poslední City piknik letošního roku, akce, kterou si prostě nenechte ujít. Komikaze, La Tropical, Bobík a jeho kamarádi, na to já se osobně těším opravdu moc. K tomu taky Miraj Navrátil a Richard Krajčo. Prostě nabušený odpoledne, jo. Jako, jak jinak jako oslavit to, že se zase blíží září a vaše děti konečně půjdou do školy, jo. Ideální program pro celou rodinu, vstup je zdarma, k tomu tam samozřejmě bude spousta skvělého pití, skvělého jídla. No prostě dokonalej festák v jednom jediném odpoledni. Tak si to nenechte ujít, prosím vás. Potkáme se tenhle čtvrtek, 20. srpna, 15.30 na Ladronce. My se těšíme, tak přijďte.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Picnicu je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
4: Hit Radio.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Pitbull a Nio společně v éteru Hitrádia City těsně před desátou. Za chvilku Capital Cities nebo David Guetta, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Počítejte s kolonou, pokud sjíždíte z D1 na Jesenici na Pražský okruh. Tady kvůli pracím na silnici popojíždíte v přerušované koloně minimálně 5 až 7 minut. Další komplikace vás pak čekají na okruhu na úrovni Slivence, taky kvůli pracím na silnici směrem k letišti. Popojíždět budete v oblasti kolem Motola, tady došlo v Bělohorské ulici k menší nehodě. Zdržení by mělo být do 5 minut a v centru metropole hlásíte komplikace v podobě kolon pouze v Žitné ulici nebo v okolí Tančícího domu. Zdržení by ale mělo být pouze nárazové. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Územní plán pro vysokorychlostní trať v Praze vláda schválila. Vymezuje koridor rychlodráhy z Vršovic do Běchovice, včetně kolejiště pro krátkodobé odstavení vlaků. Součástí bude novostavba spojovací koleje mezi Libní a Malešicemi a Malešicemi a Běchovicemi. Půjde o takzvanou jahodnickou spojku, která umožní bezproblémový průjezd pro nákladní vlaky pražským železničním uzlem. Do Česka se po dlouhém období sucha vrátily bouřky. V místy je provázel prudký vítr, krupobytí i přívalový déšť. Hasiči zaznamenali 550 výjezdů, zasahovali hlavně u popadaných stromů. Několik tisíc domácností ve východních Čechách a na Vysočině bylo bez proudu. Podle meteorologů se počasí v Česku teď vrací k typičtějšímu letnímu průběhu. Teploty budou mírnější a častěji má pršet. Německý soud dnes vynese rozsudek nad třemi Ukrajinci, čelí obžalobě ze špionáže a přípravy sabotáže ve prospěch Ruska. Podle státního zastupitelství poslali na Ukrajinu dva balíčky s GPS lokátory. Cílem bylo otestovat způsob, jak poslat v balíčcích výbušninu. Tenisté Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrick Rikl jsou v první nominaci na duel druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Americe. Nominace se ale podle kapitána Tomáše Berdycha nerodila lehce.
4: Samozřejmě se to nerodilo úplně hladce, protože bavíme se o tom, že Tomáš Machač měl nějaký zdravotní problémy a vlastně laboroval s tím poměrně dlouhou dobu.
1: Davis Cup se do pražské O2 arény vrací po 13 letech.
4: Ta atmosféra tam byla vždycky skvělá, vždycky diváci nás neuvěřitelně hnali dopředu. Pevně věřím, že tomu bude i v tomhle utkání.
1: Davis Cupové utkání Česko-Spojené státy americké se bude hrát na tvrdém povrchu 18. a 19. září.
5: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Čeká nás nejchladnější den tohoto týdne a pravděpodobně i nejoblačnější, většinou tedy oblačno, postupně zataženo s občasným deštěm. Teploty maximální odpoledne 19 až 21 a chladnější severozápadní vítr.
3: Hit Radio City.
0: Tak co, jaký máte dopoledne, jaký máte úterý, 2 minuty po 10. hodině, na lepší náladu? Imagine Dragons.

0: Capital City s námi v éteru Hit Rádia City. Krásné dopoledne. A je to tu.
1: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Tak co, jste ready u mozky nastartovaný další kolo City kvízu a taky další možnost vyhrávat. Dneska, pozor, pozor, hrajeme opět o lístky do letního kina, který tohle léto můžete zažít v Ďolíčku na Bohemce. Unikátní zážitek, jo? Protože tentokrát Ďolíček ožije nejenom fotbalem, ale právě i českým filmem. Mám tady 4 lístky na 20. srpna, což je ve čtvrtek, a to na film Vlny. Teď si to představte v tom unikátním prostoru. Skvělý zážitek a vy ho můžete zažít zadarmo. 4 lupeny ve hře a opět budeme poznávat jeden legendární film. No tak, když už máme teď ten filmový kvíz, že jo? Správné odpovědi píšete na 777-937-777. Jednoho z vás vyberu a ten výhru získá. Jednoduchý. Zajímá mě, podle znělky, co je tohle za film. Tak co, víte? Nebo zatím tápete? Zkusíme to ještě jednou pro jistotu. No tak ale teď už to musí být jasný úplně všem. Co je tohle za film? Napište mi to na 777-937-777. Jeden z vás získá 4 lístky na čtvrteční promítání pěkně v Ďolíčku na film Vlny. No a než se dozvíme, kdo je dnešním vítězem, tak samozřejmě další hity. Za chvilku Sam Feld a právě teď Nelly Furtado, All Good Things.

0: Skupina Like It a Nádech v éteru Hit Rádia City a je to tu. Čas odhalit, kdo získá 4 lístky do dělíčku na film Vlny. Na telefonu už je Honza. Honzo, ještě jednou ahoj, jak se máš dneska?
1: Ahoj, dobré dopoledne, mám se dobře.
0: Máš se dobře, máš se pracovně?
1: Mám se pracovně, bohužel, ale po pozdní snídani, takže...
0: Tak dobrý. Tak hele, pokud jsi na snídani, tak je v pohodě, všechno dneska zvládneš. A ty jsi zvlád i ten nelehký úkol poznat ten film. Mimochodem, já jsem třeba myslela, že to bude hodně jasné, ale spousta lidí třeba typovalo Kill Bill. Jo.
1: Tam... No, pro fanoušky filmu to bylo poměrně jasný.
0: Že jo, tak hele, ještě jednou si dáme ten kousek tý znělky, jo. Tak čeho je tohle ústřední znělka?
1: Je to Pulp Fiction.
0: No jasně, kolikrát jsi viděl za život Pulp Fiction?
1: No, na prstech obou rukou, možná by se dal spočítat.
0: Honzo, každopádně ti to vyneslo 4 lístky na 20. srpna na film Vlny v Dělíčku. Chodíš do Dělíčku na fotbal?
1: Nechodím, jezdím okolo maximálně, ale občas je tam pěkná atmosféra.
0: No tak vidíš, tak teď se tam můžeš unikátně podívat v letním kině na film Vlny. Víš, koho sebou vezmeš?
1: Musím udělat výběr, kamarády.
0: Skvělá volba. Honzo, moc si to užijte, díky, že zhrál a měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: No já samozřejmě děkuju vám všem, co jste se zapojili. Bohužel ano, ústřední znělkou je to u Pulp Fiction, jinak jste dobře zmiňovali, že se ten song samozřejmě už objevil ve víc filmech, ale prostě tohle, to je to původní. Další šance vyhrát lístky zase zítra.
2: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Hit Radio. Hit Radio.

víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Hit Radio.

Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp z Hit Rádien. Hit Rádio.

Kelly Clarkson, skvělá jako vždycky. Stronger v éteru Hit Radio City. Krásné úterní dopoledne a ano, stejně jako už je čas vymyslet, co si dáte k obědu, tak je taky čas, co budete poslouchat večer. Jo, jakoby pojďme si to trošku představit, protože večerní playlisty jsou důležitý, abyste věděli, co tak nějak jako budete dneska večer zažívat. No a dneska večer v našem Hit Radio Classic, což znamená naše malá cesta do časů 80., 90. a taky milénia, tak i dneska bude velice nabitá, jo. A pokud máte pocit, že byste doma chtěli trošku vzrušení, tak hele, tohle máme. Neznám člověka, kterýho Tom Jones nechá chladným. Ale pozor, taky se budeme, dáme si najevo, že prostě spolu budeme navždy, jo? Hit Radio, vy a Rick Astley. Skvělá kombinace. No a abyste se na to dostatečně těšili, tak si dáme teď song z roku 91. Army of Lovers a Crucified.

Michal Šulte s námi v éteru Hit Radio City. Krásné dopoledne. Dámy a pánové, jak často koukáte na telku? Jako asi občas jo, že jo? To si myslím, že asi sem tam to zapnete. Tak prosím pěkně, přesně dneska, akorát v roce 1930, což už je nějaký ten pátek zpátky, v New Yorku proběhl první úspěšný domácí příjem televizního signálu. Si představuju, jak probíhaly ty neúspěšné pokusy, jakože, teď si pustím ženatýho se závazky. Nepustím, zase jenom šumění. Tak nic. Tak pak se to konečně povedlo, bylo to právě v tento den 1930. No a od té doby můžem svobodně sledovat televizi, že jo. Ne tak svobodně, pač co 20 minut máte samozřejmě 15-minutový blok reklam, ale i tak můžem koukat na televizi a to je přece krásný. Ale co je ještě krásnější, to jsou naše hity. Za chvilku do uší Pink, Flipside nebo David Stytka.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
2: Já bych tam si vidět nechtěla, Michal.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková. Velkolepý. A natočím to.
3: No tak všechno velkolepě.
4: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Radio City.
1: Ay.

0: to.
1: Lofonzi a Daddy Yankee v éteru Hit Radio City těsně před 11. Za chvilku Katou John a taky Sia a teď už aktuální doprava.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Kolonu hlásíte na úrovni Štěrbohol, pokud jedete dál do centra, zdržení by ale mělo být nárazové. A menší nehoda je hlášena pak na jižní spojce před nájezdem na Barandák, tady se zdržíte do 5 minut. Komplikace v podobě kolon, to je také Pražský okruh na úrovni Jesenice, už od sjezdu z D1 směrem k letišti nebo také na úrovni Slivence, pokud jedete na letiště, i tady se pracuje, zdržení by mělo být do 5 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
3: Mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: 11. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. V Praze probíhá likvidace stromů. Jedná se o mimořádně invazivní pajasany žláznaté. Vytlačují původní rostliny a do půdy uvolňují látky, které brání růstu jiných druhů. Nebezpečný je také pro naše zdraví. Doplní mluvčí magistrátu Vít Hofman.
4: Obsazuje nejen půdní povrch, ale i stěny a střechy budov. Narušuje tak i zpevněné plochy a zdi. Pajasan žláznatý navíc působí řadu zdravotních problémů, především dermatitidy a jeho pyl je i alergenní.
3: Odstraňování pajasanu žláznatého je u nás povinné. Pokud na něj narazíte, můžete se obrátit na Agenturu ochrany přírody a krajiny. Zrušení Airbnb bytovou krizi v Praze nevyřeší. Podle iDnes.cz to uvádí analýza projektu Pražské bydlení pod lupou. Podle ní by úplný zákaz odstranil zhruba 8,5% ze současného bytového deficitu. Za skutečný problém projekt označuje bytový dluh. I kdyby se všechny byty z této platformy vrátily ze dne na den na trh, stále bude Praze chybět přes 80 tisíc bytů, popisuje analýza. Návrh na zmrazení platů politiků začne sněmovna projednávat v září. Novelu předsedů koaličních ANO, SPD a motoristů, která má zmrazit platy politiků do konce roku 2030, schválil kabinet premiéra Andreje Babiše loni v prosinci. No a policie odvolala pátrání po 33-letém muži z Benešovska. Hledala ho v souvislosti s majetkovou trestnou činností. Muž se sám přihlásil po zveřejnění výzvy. Středočeská policie to potvrdila na svém webu.
5: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
3: Dnešní den zůstane většinou oblačný, zatažený, přidá se přehánka nebo občasný déšť. Maximální teploty odpoledne vyšplhají na 21 stupňů a foukat bude chladnější severozápadní vítr.
1: Hit Radio City.
2: Hezké dopoledne, 3 minuty po 11. S vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě ty nejlepší hity. Za chvilku Kejtou a John, teď je tu Sia.

Tohle je pokáč, posloucháte Hit Radio City. A pánové, jste vysocí? Takhle. Možná už jste si toho všimli, že pokud jste vysocí, tak po vás ženský jdou. Jo, podle psychologů mají nejvíce šancí u žen muži nadprůměrné tělesné výšky. A naopak nejméně milostných zážitků mají muži výškově podprůměrné. Je to strašný, já to vím. Moje babička byla vždycky strašně malinká a přesně říkala, že už tehdy to takhle řešili, že její vysoký kolegyně si stěžovali, že ty malý holky vyzobou ty obry. A na ně potom zbývají ty malinký, no. Ale tak hele, v dnešní době se to dá řešit, jo. Normálně, do práce obujete prostě lodičky s vysokýma podpatkama a kolegyně budou šílet. Selena Gomez, pravda.

0: Martin Garrix a Bon, posloucháte Hit Radio City. Prosím vás, taky se vám stává, že vám zásilku dovezou úplně jinam, než měli? Já jsem si teď takhle totiž objednávala obraz, jo, a prostě dala jsem si to na nějaký výdejní místo, abych to neměla daleko domů, že? Protože nechcete to táhnout prostě daleko. A furt takový, jak vám posílají průběžně ty e-maily, tak tam furt to bylo správně a najednou mi dneska přišla zpráva o doručení a dovezli to ale úplně někam jinam. A jako není to tak strašně daleko, ale mám to potom do kopce. A já si úplně říkám, jak se tohle stane. Jako kdybyste někdo se v tom vyznal, jo, a měl ponětí, jak se tohle děje, dejte vědět, to by mě docela zajímalo, ale tady pro, nevím, já tady nad tím totiž marně už třeba 2 hodiny přemýšlím, jak se tohle může jen tak jako stát. Očividně může, takže prosím vás, jestli patříte mezi ty, kterým balíček dovezli úplně někam jinam a čeká vás pro něj strastiplná cesta, držím pěsti, jste skvělí a zvládnete to. Další vám k tomu budou hrát ty nejlepší hity. Čekají nás Nickelback nebo Dua Lipa už za chvilku.
1: Hit Radio. Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Dua Lipa a Houdini, jste z Hit Radium City. Přeju krásné úterý a dámy a pánové, jako úterý, jo, daleko do víkendu. Ale až bude čtvrtek, tak to bude k víkendu mnohem blíž. A navíc, ve čtvrtek bude City Picnic, je to tak. Prosím vás, poslední letošní City Picnic, neskutečná událost. A krom toho, že samozřejmě spousta skvělého programu pro vás a vaše děti, tak se nám tam prostě potkají na jednom pódiu Miraj a Richard Krajčo. Což se moc jako nestává, takže unikátní zážitek, fantastický hudební požitek a všechno je to zdarma. Vy prostě vlastně jenom přijdete a budete se bavit. My se na vás strašně těšíme, tentokrát to proběhne na Ladronce, v půl čtvrté otevíráme brány, pití bude ready, jídlo bude ready, náš zábavný doprovodný program bude ready, to znamená, La Tropical vás naučí tančit, z Komikaze se zasmějete, no a Bobík a jeho kamarádi vám unavějí děti, aby večer hezky spali. K tomu právě Richard Krajčo a Miraj, takže je na co se těšit. Jakože fakt, no celý je to zdarma, přijďte. Přijďte tenhle čtvrtek na Ladronku, my se těšíme a třeba nám Miraj zahraje i jejich letní novinku Malinovej syrup. My si tuhle skvělou věc dáme právě teď. Ať se máte na co těšit.

Sigma a Nobody to Love, posloucháte Hit Radio City. Krásné ještě stále dopoledne, ještě chvíli, 11:45, teď už je ten čas, kdybyste měli vědět, co si dáte k obědu. Je to jinak totiž nebezpečné, jo? Víte, jak to je, když máte hlad. Ten má totiž velký oči, tak to běžte promyslet. Inspiruju vás, já si dávám šunkovleky. Taková klasika, že jo? Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek úterý. Těším se na vás opět zítra v 9. Kuba Urban si stále užívá dovolenou a my mu to samozřejmě přejeme. Za chvilku srdcovky s Jirkou Pelnářem, do té doby třeba All Time Low, Daša nebo Hoobastank.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Prodloužila se kolona na jižní spojce před nájezdem na Barandák. Tady došlo k dopravní nehodě. Déle se zdržíte také na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol nebo v centru metropole v okolí magistrály. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové v celém Česku zrušili výstrahu před požáry. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko teď snížily srážky, které se objevují od neděle. Pršet má i v následujících dnech. Ministryně financí Alena Schillerová dnes jedná s dalšími ministry o podobě rozpočtu jejich rezortů. K dispozici má přehled jejich požadavků. Řešit tak budou výdaje i úspory. Návrh rozpočtu pro příští rok musí ministerstvo financí předložit vládě do konce září. Suverén letošní sezony Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Fuchsa pojede na deblu s bratrem Petrem, obhajovat bude titul z olympijské kilometrové trati, ale také stříbro z pětistovky.
6: Těma výsledkama to asi ukazuju, že pokud mi to sedne, dokážu prostě být stále jako nejlepší na světě, což doufám samozřejmě, že bych i rád jako potvrdil v Poznani, ale nikdy neví člověk, co se může stát. Já vlastně po první životě pojedu na mistrovství světa 3 disciplíny, vždycky jsem jezdil jenom 2, tak jsem taky zvědavý, co to se mnou udělá.
5: Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a 2 parakanoisté. Teď se ještě podíváme k nám. Územní plán pro vysokorychlostní trať v Praze je schválen. Vymezuje koridor rychlodráhy z Vršovic do Běchovic, včetně kolejiště pro krátkodobé odstavení vlaků. Součástí bude novostavba spojovací koleje mezi Libní a Malešicemi a Malešicemi a Běchovicemi. Takzvaná jahodnická spojka umožní bezproblémový průjezd nákladních vlaků.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
5: Odpoledne zatažené oblačné a k tomu většinou přehánky. Mohou být různé intenzity. Foukat bude severozápadní vítr a je chladněji, teploty maximálně do 21.
8: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
9: Máme tady úterý, pravé poledne, začínají nám naše oblíbené srdcovky a rovnou se vydáme do divokých 90. Konkrétně do roku 1994. Co se vám vybaví, když se řekne rok 1994? Jenom v rychlosti, plat průměrný byl tenkrát 6760 korun. 6760. Asi o to víc museli být policajti překvapení, když v tom samém roce zatkli tehdejšího šéfa centra kuponové privatizace, co měl u sebe v kufříku 8 milionů hotovosti. Možná, že tenkrát tolik peněz ani neviděli. Tak tady je rok 94. A C.G. Lewis, Sweets for my sweet. Srdcovka číslo 1.

0: srdcovka z pěti, C.G. Lewis, Sweets for my sweet. Chviličku po pravém poledni, posloucháte srdcovky.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byl tedy rok 1994 a přišla mi zpráva na WhatsApp Vitrádia s číslem 777937777, která mě teda docela jako vystřelila z kalhotek, se říká. Čau, já si z 90. pamatuju všechny tyhle mafiány a i ty, o kterých se dneska nemluví. Dělal jsem DJ na jedné známé diskotéce a to, co se tam dělo, to si dneska neumí nikdo představit. Sám se divím, že jsem to vlastně přežil a některé celebrity dnes už v důchodu taky. Čau Jarda. Jardo, to mi nemůžeš dělat tohle. To mi nemůžeš udělat. A co mě? Nám všem, jak můžeš říct, že něco víš, ale nic k tomu víc neřekneš? My potřebujeme detaily, potřebujeme podrobnosti, aspoň jednu věc, aspoň jeden drb. Jestli to jde, 777937777, to je číslo, který dobře znáš, tak když to půjde, napiš něco, no. A vy máte taky nějaký drb z 90, který můžete poslat takhle do éteru, dejte vědět, my si dáme nádherný hit, Dario G.

0: Hodinový hotel od Mňágy až Ďorb na Hit Rádiu. Chviličku před čtvrt na jednu.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Tak chtěl jsem nějaký ještě drby z 90. let a Jarda, který dělal DJ v 90. tak se ozval znova a píše, hele, rád bych, ale bylo by to na knížku a možná jsem to přežil i díky tomu, že jsem nic nikde nikdy nevyprávěl. To asi máme všichni společné, že o 90. nemluvíme, ale prachy tenkrát lítaly komínem, byl to masakr. Dobrá, rozumím, nenutím, chápu. Tak otočím list a z 90. půjdeme do 80. let a zároveň dáme jiné téma, jo? Hele, co říkáte na to počasí? To je strašný, co? Srpen, ale venku není sluníčko, 18 stupňů, prší. To je peklo, co? To jsou prázdniny. Ne, ode dneška už zase máme právo na to si reálně stěžovat na počasí, jo? Včera to bylo super, rychlý ochlazení, o víkendu taky, v tu neděli, po těch šílených tropech, už nám zaprašelo, dobrý, tráva se nějak zpamatuje, ale teď už zase si jako můžeme stěžovat, jo? Je to strašně. A obzvlášť, jestli vám teď bude začínat dovolená, jestli máte třeba před sebou poslední týden v práci a teď ještě na ty poslední dva týdny jste si vzali volno, tak na to máte dvojnásobně právo. A já jsem se tak zamyslel, koukám na to počasí a říkám si, mě to něco připomíná, co mi to připomíná? A najednou jsem si vybavil tu první scénu z legendárního filmu Hříšný tanec, jak to vlastně začíná a oni tam přijíždí a ono prší, že jo? Je tam to prázdninové letovisko a déšť. Tak si říkám, kdy jindy, než dneska, do tohohle počasí si dát srdcovku z Říšňáku.

0: Tak se přiznejte, máte malou slzičku a husí kůži? Já taky. Patrick Swayze, She's Like the Wind. A nejenom hříšní tanec, ale vzpomínka na tohle hollywoodského sympatiáka. Dneska je 18. srpna a 18. srpna roku 1952. Tak se narodil Patrick Swayze, dnes by tedy oslavil 74. narozeniny. Tak ho zdravíme, tady od nás Rádia, z našich srdcovek tam nahoru. Je tady před námi pátá srdcovka, ta vás taky potěší, trošku zrychlíme tempo, dáme si, a to jste nečekali, Imperio.
1: Welcome to Cyber Dream World. Please enter correct password to activate the program. You are connected. Please enter code for selected destination.

0: 1996, Imperio a Cyber Dream. Wow.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tak za mě je tohle takové jako umělecké dílo a taky dost vizionářské. Před 30 lety si všichni tuhle dobu představovali jako brutální sci-fi s lítacíma autama, že jo, a světem, co řídí počítače a roboti. Vlastně Cyber Dream je úplně jasný odkaz na to. A teď vlastně, když si to člověk uvědomí, tak my v té době žijeme. Vždyť to tak je. Jenom ty auta nám tady nelítají kolem baráku, ale jinak jsme vlastně jako otrokama počítačů. Hele, umělá inteligence, tak ta vládne, že jo? AI se ptáme úplně na všechno, i na životní rady. Hodinu uklízíme byt a dáváme nábytek stranou, aby robotický vysavač si to v klidu potom mohl vyluxovat, jo? A třeba i takový algoritmus na sociálních sítích tak nám vybírá, na co se vlastně na tom Instagramu budeme dívat. Náročný. Tak vemte dneska osud do vlastních rukou, jo? A svobodně se rozhodněte, co chcete slyšet na Hit Rádiu. Dávám vám možnost. Napište na web, tedy na web, na WhatsApp 777-937-777, co chcete slyšet. Co by vám dneska udělalo radost, jaká píseň, jaký hit, jaká vaše srdcovka. Čeká nás srdcovka na přání, tak pojďte se vykašlat na jakýkoliv algoritmus, jo, tady na náš playlist a pojďte si to vybrat úplně sami. Kdy jindy, když ne teď. Ještě jednou 777-937-777.
1: Hit Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle taky zajímavá předělávka legendárního hitu Forever Young. David Guetta, Alphaville a Ava Max ve 12 hodin a 35 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mám tady srdcovku, která je na vaše přání a bylo to dneska opět velmi těžké vybrat jednu. Je to náročný. Přiznám se, je to opravdu těžký. Na WhatsApp 777-937-777 jste psali, co byste chtěli slyšet. Já to nebudu protahovat, protože napsala Peťa, která píše, tak to si trefil úplně přesně, jsme otroky počítačů a robotů, ale je to život a ten musí pokračovat dál. Stejně jako zpívá Freddie Mercury, The Show Must Go On. Tak prosím, zahrají pro nás, pro všechny, kdo stále pokračujeme dál. Tak tady to je.

0: Není to tak dávno, co vystupovala v Česku Zara Larsson na Hit Radio. Chviličku před 3:15. Dnešní srdcovky jsou za námi, další budou pokračovat opět zítra ve 12 hodin. Ještě jednou moc děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. No a vlastně v tom můžete pokračovat dál, akorát už na jiné téma. Já jsem se rozhodl, že když jsem viděl ty zprávy a tak nějak mi to jako přišlo, možná vám to přijde taky, že se svět tak nějak jako vzadel otáčí, jak se říká, že těch negativních zpráv je nějak jako moc, tak brnkneme na úplně jinou notu, pozitivní notu, pobavíme se, zasmějeme se ideálně jako na cizí účet a dneska se opět zasmějeme na účet našich partnerů, partnerek, klidně jako ex-partnerek, ex-partnerů a ve 2 hodiny odpoledne tak otevřeme téma události v opilosti. To se docela rýmuje, události v opilosti, jo? Chtěl bych vědět nějaké vaše příhody ze života, co nejvtipnějšího nebo nejbláznivějšího váš partner nebo partnerka, popřípadě ex, kdy provedli, co se jako pamatujete, jo? Co nejhloupějšího nebo nejvtipnějšího tady provedli v opilosti? Já to vykopnu, jo, nebudu teda mluvit o své partnerce nebo ex-partnerce, ale řeknu to sám jako o sobě. Mně se jednou povedlo, ještě jsem bydlel doma v mama hotelu a byl jsem starší a přišel jsem jako v příjemným stavu. Neudělalo se mi úplně dobře a nechtěl jsem, aby o tom naši věděli. A bydlel jsem v paneláku ve 4. patře. No tak mě jako nenapadlo nic lepšího, než otevřít okno a vyjádřit se z toho okna ven, jo? Nemohl jsem doběhnout na záchod, aby mamka nepoznala teda, že tam jako blinkám, jak mi není dobře. Takže jsem to teda všechno poslal ven z toho 4. patra. V dobrý víře jsem si šel lehnout, netušil jsem, co se odehraje druhý den, tak abych to zkrátil, druhý den, tak nám takhle ťukají sousedy na dveře. Já otevřu a tam stojí naše milá paní sousedka a říká: Jiříku, máte poblinkaný parapety? Říkám, ty to já vůbec nevím, půjdu se podívat. Kouknu, vrátím se zpátky, říkám, nemáme. A ona mi říká, no tak kdo to byl? Ty nebo tvoje sestra? Já vůbec ty to nevím, o čem mluvíš. Co jste měli včera k obědu? Já říkám, risotto. A ona, tak se ven kýbl, hadr a pojď, já mám ryži na parapetu. A šel jsem a všechny ostatní patra jsem musel jako uklidit, umejt a tak dále. Takže teď si takhle jako trošku sypu popel na hlavu, zdravím všechny naše sousedy a teď bych chtěl vidět ty vaše vtipné historky. Pište na WhatsApp Hit Radio nebo posílejte hlasovky 777-937-777, ale ne o sobě, ale o vašich partnerů a partnerek, jo? Tak pojďme na to. Ve 2 hodiny odpoledne to všechno probereme.
1: Hnířízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: už taky co nevidět bude 10 let od vydání. Imagine Dragons Next to Me, poslední hodina dnešního poledne, před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony hlásíte zejména z Pražského okruhu na úrovni Jesenice, popojíždíte směrem k letišti a pak také na úrovni Slivence, taktéž kvůli pracím na silnici. Volněji je v centru metropole. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Před podzimními volbami je nutné posílit kapacity pro přihlašování uživatelů do aplikace e-doklady. Ukázal to zátěžový test z minulého týdne. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Digitální a informační agentura test hodnotí jako úspěšný. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc uživatelů. Ve sběru elektroodpadu se držíme mezi evropskou špičkou. Nejčastěji odevzdáváme pračky, sušičky nebo myčky. Jak se výsledky sběru v posledních letech měnily, popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
4: V roce 2024 bylo v České republice zpětně odebráno téměř 194 tisíc tun odpadních elektrozařízení, zatímco v roce 2023 se jednalo přibližně o 141 tisíc tun. Míra zpětného odběru tak dosáhla 67%.
1: Na každého jednoho obyvatele tak v roce 2024 v průměru připadlo bezmála 18 kilogramů sebraného elektroodpadu. Začal prodej vstupenek na podzimní domácí zápasy fotbalové reprezentace v Lize národů. K dispozici jsou pouze v aplikaci Fotbal Plus. Na utkání s Chorvaty se ceny pohybují od 590 do 1690 korun. Na zápasy s Anglií a úřadujícími mistry světa Španěly je seženeme od 700 do 2000. Všechny tři duely se budou hrát v pražském Edenu. Teď se ještě podíváme k nám. Na Štrosmajerově náměstí probíhá úprava chodníků. Po dokončení budou přechody a nároží bezbariérové. Přibydou také vodící prvky pro nevidomé. Po dobu náměstí, ze kterého byly před více než rokem odstraněny semafory, kritizují někteří občané i organizace. Radnice s opětovnou instalací semaforu nepočítá. Chce tady udělat pěší zónu.
5: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Většinou proměnlivá oblačnost, polojasná oblačná obloha, ale přibývání mraků na zataženo v odpoledních hodinách a k tomu přehánky různé intenzity, maxima 21 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, posloucháte Hit Radio, venku stále zataženo, sem tam prší. Je zvláštní, že je úplně jedno, jestli je venku nádherně, anebo je takhle, jako je dneska, což taky pro někoho je nádherně, ale pořád se přes léto nemůžeme zbavit těch malejch upírů, co nám věčně pijou krev. Teď nemluvím o vašich dětech, ale o komárech, jo? A jestli náhodou máte stejný problém, že vypadáte tak trošku jako dalmatýni, že máte všude komáří štípance, tak mám tady docela zajímavý lék a recept na to, jak to udělat, aby vás to nesvědělo. Řeknu za chvíli. To jsou věci, co se dneska dozvíte. Jste netušili, co? Luci, dobrý, veď?
1: Jseš úžasný.
0: No, ti to budu věřit.
2: Hit Radio City.

ráno, David na Hit Rádiu, chviličku před čtvrt na dvě. S váma Jirka Pelnář, máme dneska 18. srpen, léto tedy ještě pořád v plným proudu a stejně tak jako i štípance od komárů, jo? Jak v létě snášíte štípance od komárů? To je věc, která trápí většinu lidstva a děláme všechno pro to, aby nás to nesvědilo. Zkusili jste někdy do toho štípance zatlačit nehtem? Normálně do toho takhle zarejt? Ideálně udělat křížek? To je třeba věc, která doopravdy funguje. Jako vážně. Funguje to většinou jenom na chvilku, většinou třeba kolem 10-15 minut, pak už do toho děláme až hvězdičku, ale zajímavý je, že to doopravdy funguje. Pak je spousta věcí, které jako nefunguje. Absolutně nefungujou. Všechny možný i babský rady, babský typy, jakým způsobem se toho zbavit. Co ale jako funguje extrémně, tak je odvrácení pozornosti. Normálně klasický placebo efekt, jo? Člověk na to prý nemá myslet. No, tak já nevím. To musel tohle vymyslet asi jako člověk, který nikdy nezažil štípanec od komára, nemyslet na to, když to svidí jako blázen. A co funguje také, tak to je docela jako pro mě novinka, možná, že teď poprvé to uslyšíte taky. A to je to místo zahřát. Ale zahřát to elektronicky. Normálně se prodává taková jako klíčenka. To vezmete, je v tom baterka, přiložíte to na to místo a ono to do toho, já nevím, jestli to do toho dá nějaký elektrický šok nebo co, ale prostě to zahřeje lokálně tu kůži třeba až na 50 stupňů Celsia. A jak to jako zapálí, tak to pak přestane svědět. A už se to jako nevrací. Už to nesvědí. Nevyzkoušel jsem to na vlastní kůži, takže nemůžu 100% říct, že to tak je, ale pročetl jsem všechny možné recenze a když se to píše na internetu, tak to musí být pravda. takže možná, že to je ten tip, který jste potřebovali dneska slyšet, abyste měli zbytek léta naprosto v pohodě. Teď Calvin Harris, John Newman a Blame.

Last Good Night, Pictures of You ve 13 hodin a 24 minut. Posloucháte Hit Radio, mám tady pár reakcí k těm komářím štípancům. Tady je jako zajímavá věc, píše Radek, já si dávám ruma, to pomáhá, rumem to namažu a pak jednu lampičku pošlu i do sebe preventivně a štípanec nevadí. Tak zdar. Díky, výborná rada. Ale celkem k ničemu, když máš doma poštípaný 10letý dítě. Zase na druhou stranu aspoň by šlo spát po obědě, že jo? No, beru, děkuju. Pak je tady ještě jedna. Ahoj, reaguju na štípance komáru a na ten elektronický přívěšek. Máme ho taky a je to zázrak. Jestli je to placebo, nevím, ale zabralo to i u dětí. Museli si zvyknout, že to trošku pálí, ale dala jsem jim to na tábor a psala mi i vedoucí, že to tam používá celá jejich skupina a že je to super zázrak. Takže asi to fungovat bude. Tak děkuju. Vyzkouším. Díky. Celá jako dobrý. Dobrý recenze. Tak jo, za chviličku na Hit Radio Katy Perry a dáme si taky něco symbolického tady k tomu počasí, co je venku. Miraj, Summer Love, tady u nás na Hit Radio. Za chviličku.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Hit Radio. Hit Radio.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Katy Perry, Hot and Cold, na Hit Radio ve 13 hodin 35 minut. Úterní odpoledne s vámi užívá taky Jirka Pelnář. Uletělo vám někdy letadlo? Je to blbý, pokud jo. Ale kdybyste pracovali jako striptérka nebo striptér, tak by se to asi nestalo. Možná, že by se i to letadlo pro vás vrátilo. Narážím teď na kauzu, kterou se baví momentálně celý Česko. Je to fakt jako bizár. Opravdu se to stalo tady u nás na našem letišti v Praze. Plánovaný odlet letadla byl ve 12.20, skutečný odlet byl až hodinu na to, protože letadlo se vracelo zpátky pro 10 cestujících. Bylo to letadlo společnosti Smartwings, to není úplně tak důležitý, spíš jde o to, kdo byly ty cestující. Ty cestující tak údajně byly striptérky z jednoho pražského nočního podniku a... je to jako docela zajímavý. Prostě 10 holek tam tak jako zůstalo stát toho gateu, letadlo pryč, najednou tam bylo zpátky a prostě se pro mě vrátili, to je boží. Když jsem si tak jako prohledával celý ten článek, tak jsem našel jednu krásnou větu, že holky se potom na palubě, hned při příchodu na palubu, tak se omluvili všem ostatním cestujícím. A tohle je omluva, kterou já bych chtěl vidět, tu bych chtěl zažít, jestli to fakt byly jako tanečnice, kterým je občas někdy horko, tak si potřebuji odložit nějaké oblečení, tak tuhle omluvu bych chtěl vidět. Ale myslím si, že by to bylo naposledy, co bych letěl letadlem, že doma by mi to neprošlo. Tak pokud radši budete jezdit autem, připomínám, že v pátek pro vás budu mít na Hit Radio mezi 12 a 15 až 10 000 korun na pohonné hmoty. No a právě teď si dáme takový jako dobrý pocit, který asi zažili i cestující na palubě. It feels so good. Sonic na Hit Radio.

Chris Warren na Hit Radio s hitem Ordinary, tedy obyčejný. No a my občas zažíváme naprosto neobyčejné večery a dnes na ně budeme po druhé hodině odpolední vzpomínat. Chtěl bych, abyste na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 napsali zprávu anebo poslali hlasovku, jakou nejvtipnější věc, kdy udělal váš partner nebo partnerka v opilosti. Jo, nebo nejšílenější, nejbláznivější, to je jedno. Tady koukám takhle do těch zpráv a mám tady třeba jako zajímavou zprávu a to poslala Eliška. Můj bláznivý ex měl koně a jednou byl připitý, měl chuť na pivo, pivo doma nebylo, řídit nemohl a tak sednul na koně a na tom koni si dojel do supermarketu pro pivo. Byl jen ve spodním prádle a měl kovbojské boty a klobouk. Už spolu nejsme. Já to vidím, já si to normálně si to, úplně si to jako představuju. Jenom by mě strašně zajímalo, jakou dálku jel a jestli tam toho koně jako zaparkoval a jestli tam přijeli policajti, jako pojď Eliško, ještě napiš třeba zrovna tuhle zprávu, ještě rozebereme dneska po 14. hodině. Ale jinak jako krásný, tohle bych chtěl vidět na vlastní oči. Dokonalý. Tak jo, 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Napište mi, jakou nejšilenější, nejvtipnější, nejbláznivější věc v opilosti udělal váš partner, partnerka, popřípadě ex. Těším se. Po druhé hodině dáme ty nejlepší do vysílání.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rose a Bruno Mars, ideální hit takhle za volant, tak pokud někam směřujete, tady máte info, jak se kde jezdí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony hlásíte zejména z Pražského okruhu na úrovni Jesenice, popojíždíte směrem k letišti a pak také na úrovni Slivence, taktéž kvůli pracím na silnici. Volněji je v centru metropole. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Franto, kde jsi?

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Letos si rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Jinak jsou ceny školních potřeb srovnatelné s loňským rokem, uvádí to obchodníci. Vrchol poptávky očekávají zejména ke konci srpna, pak na začátku školního roku, poté co se školáci dozví konkrétní požadavky. Rodiče také stále častěji konzultují problémy svých dětí s odborníky. Na rodičovskou linku se loni obrátilo bezmála 4000 lidí. Rodiče často řeší více problémů najednou. Potvrdila to České televizi vedoucí linky Kateřina Šmídová.
3: Školní obtíže, témata rozvodové problematiky a především téma, které se velmi změnilo, je téma psychických obtíží u dětí, především v době předcovidové. Už vlastně tyhle potíže začaly. Rodiče mají opravdu multiproblémy, to znamená, že řeší téma finanční, řeší téma psychických obtíží.
2: Zároveň je obtížnější zajistit pro děti navazující psychologickou i psychiatrickou péči. Jedním z prvních úkolů obnovené Národní koalice proti suchu bude sestavení mapy zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Definovat a řešit tyto lokality pak chce premiér Andrej Babiše cíleně s lidmi z obcí a krajů. Uvedl to včera po prvním jednání. Teď se ještě podíváme k nám. Pražští lesníci loni více sázeli a méně káceli. Vysazeno bylo bezmála 300 tisíc stromků, zhruba o polovinu více než o rok dříve. Z lesů vytěžili zhruba 6 tisíc metrů krychlových dřeva, meziročně o 900 méně. Kůrovec je díky nahrazování smrku na ústupu. Pražští lesníci teď řeší napadení listnáčů houbou.
4: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
2: Nejchladnější odpoledne tohoto týdne, severozápadní vítr, teploty kolem 21 stupňů, no a proměnlivá oblačnost postupně se zatáhne a čekáme také přehánky.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: 2 hodiny odpoledne, 3 minuty k tomu, posloucháte Hit Radio, je na čase taky se trošku zasmát a pobavit se, nejlépe na cizí účet, tak dneska tak trošku popíchneme a pošťouchneme naše současné partnery a partnerky, nebo klidně i ty bývalé. Téma dnešního odpoledne, takhle po 2. hodině, tak je, co nejhloupějšího, nejvtipnějšího, nejbláznivějšího, kdy provedl váš partner nebo partnerka, ať současný nebo ex, v opilosti. 777-937-777, to je WhatsApp Bitrády a můžete psát zprávy, posílat hlasovky, dáme jeden hit a pak dáme první příběhy.

0: docela utíká, když se člověk baví, to je pravda. Dneska tak se budeme smát našim partnerům a partnerkám, vzhledem k tomu, že máme téma, jakou nejbláznivější věc, kdy provedli v opilosti, jo? Nejbláznivější, nejvtipnější. Mám tady hlasovku. Tak jsem sám zvědavý, jestli to bude bláznivý, vtipný, šílený. No, no, uvidíme, schválně.
1: Ahoj rádio, všechny vás zdravím, tady Markéta. Nevím, jestli bych se s tím měla chlubit, ale byla to asi nejšilenější věc, kterou můj bývalý partner kdysi udělal, už je to více jak 10 let, už spolu nejsme. Mm-hmm. Když byl taky údajně připitý, když jsem přišla domů, sedla jsem si do kuchyně, udělala jsem 3 kafe a jenom to z toho jenom důvodu, že tam měl svoji milenku, tak jsem čekala, až dodělají to, co měli. Sice jsem čekala delší dobu, než kdykoliv to bylo jindy se mnou, tak si myslím, že to asi byla jeho nejšílenější věc, kterou mohl kdysi udělat, protože když to dokončili, vypili jsme kafe, vyhodila se mi oba dva z bytu. Ve finále ještě po mně chtěl vrátit rychlovarnou konvici, kterou koupil týden předtím, tak jsem mu ji napustila plnou vodu, dala jsem mu ji do krabice, vyhodila ze 4. patra a tím jsem ještě sousedovi urvala zpětní zrcátko, takže jsem platila 2 500 tenkrát ještě díky němu.
0: Já nevím, co na to mám říct. To je vůl, jako co jiný, ale jako klobouk dolů, udělat 3 kafe, počkat na ně, až to teda dokončí vypít kávu. Výborně, já jsem na tebe hrdej, jsem na tebe Market pyšnej, že si ho nevyprovodila ještě nože mezi žebra, teda, ale zase úplně takhle jako i na tvoji obranu, jestli mu to trvalo déle než kdy jindy, tak to prostě muselo být s tím, že ho prostě ona nevzrušovala tak, jako ty jsi vzrušovala jeho. To bych jako takhle bral. Takže wow, dobrý, tohle jsem nečekal, to se přiznám, že takovouhle zprávu jsem nečekal. Další, která mě baví, tak to je tady z WhatsAppu Hit Rádia napsaná, tohle byl hodně drahý příběh a stalo se to mému manželovi na naší společné dovolené. Zavolal si v baru taxíka a usnul. Blbé je, že než usnul, tak řekl místo adresy hotelu, adresu našeho domova, což momentálně byla Horní Bečva v Beskydech. Problém byl, že domov byl přes 350 kilometrů, jo, a protože byl úplně na šrot a taxík to vzal vážně, tak ho tam odvez a nakonec to teda musel zaplatit a bylo to za strašný prachy. OK, i to se stává, to se stává. Další zpráva, tak ta už je... Moment, teď mi to tady vypadlo úplně. Můj přítel v opilosti zavolal na tísňovou linku a oznámil policii, že řídí opilý a vlastně neví, co dělá a že je nebezpečný. Než policisté dorazili, alespoň zastavil dodávku u silnice. Asi nejpoctivější policejní udání v historii. Pachatel, svědek i oznamovatel, jedna osoba. Nutno dodat, že opravdu nadýchal. Wow, tak beru zpátky, tohle je vůle. Pište dál 777 937 777.

Green Day a teď je ten pravý čas, kdy se opět zasmějeme, a to na účet našich partnerů, partnerek, taky i bývalých partnerů a partnerek. Chtěl jsem vědět, jaké nejvtipnější anebo nejbizarnější věci, kdy udělali v opilosti. Na WhatsAppy Rádia píše například Mili. Já bych opravdu mohla vyprávět. To, že chodil na záchod do skříně v ložnici, když byl opilej, to už bylo skoro pravidlo. Jednou takhle, když jsem ho nasměrovala, že tam už opravdu ne, že musí pokračovat dál až na záchod, tak šel, sice s průpovídkama, že jsem zase chytrá a tak dále. Tak ale poslouchám v polospánku z postele, jestli tam opravdu došel. Když jsem si byla jistá, tak jsem zase usnula. Po nějaké době tak se mi do snu prolínají různé rány, úplně dezorientovaná, napůl probuzená, tak chvilku poslouchám, odkud to jde. A nakonec, tyjo, hlavní dveře. Co se sakra děje? Tak tam jdu, kouknu kukátkem a domů se dobýval můj úplně nahatej přítel. Já vím, že bych neměla, ale smíchy jsem se fakt málem počurala. Při odchodu z WC si popletl dveře a místo do ložnice šel na chodbu a samozřejmě, že za sebou zabouchnul. To chceš, když spíš úplně nahej. Takže myslím si, že sousedky vzpomínají dodnes. Jo. Moc hezký příběh. Další, Adela. Když jsme byli kdysi dávno s manželem na festiáku a bylo mu společensky nevolno, když už jsme byli ve stanu, tak místo toho, aby směřoval ven, tak se otočil přímo na mě. Načež já jsem teda chtěla ze stanu odejít, tak mě začal zavracet na ty ruce, jak jsem se snažila rozepnout stan. A následně mě ještě nazvracel do bot, protože jsem je měla hned u těch dveří. No a pak jsem se tam šla koupat do umyvadla, protože jsem neměla žeton do sprch v kempu. A tak to bylo takový veselý, protože kolem jdoucí se na mě dívali. Jakože, a mladá dáma to přepískla a přitom to komplet bylo celé dílo od manžela, fuj. No ale doteď na to se smíchem vzpomínáme. Krásný, tak to jsem rád, že jste pobavili i nás tady na Hit Rádiu. Pište dál, 777-937-777, posílejte klidně hlasovky, vyberu to nejlepší, ten nejlepší příběh a už za chvíli ho řeknu tady na Hit Rádiu.

Martina Swedish House Mafia na Hit Radio. 14 hodin 25 minut, jdeme do finále dnešního téma. Co nejvtipnějšího, kdy provedl váš partner nebo partnerka, popřípadě ex v opilosti? A mám tady prostě nejlepší zprávu. Bylo to těžké vybrat, ale tohle je skvělý. Můj partner se v Turecku po pití s kamarády zatoulal do lesíka a rodina ho nahlásila jako pohřešovaného, píše Eliška. Když narazil na skupinu lidí, kteří někoho hledali, tak se k ním prostě přidal. Několik hodin tak vesele hledal sám sebe, dokud někdo nezavolal jeho jméno i příjmením a on nadšeně česky křičel: já jsem tady, já jsem tady! Každý máme podle mě jako nějakýho takového kamaráda, po případě ex. Na koho to přesně sedí, co? Takže Eliško, nádhera, gratuluju. Ještě by mě zajímalo, jestli jste spolu zůstali. No skvělý, tak další téma zase za týden.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Lost Frequencies a skvělý hit, který ideální takhle do auta odpoledne. Občas, když hrajeme tady ty diskotékový hity, tak vás to vezme úplně jako na taneční parket. Sedíte za tím volantem, držíte ten volant a takhle na vás svítí ty světla, blikají na vás. Tak já jenom doufám, že žádný světla na vás nebudou blikat ve zpětném zrcátku. A jediný světlo, který na vás tak jako může svítit zepředu, tak je takzvaný hladový oko. Pokud vám svítí hladový oko, to znamená, že už jedete opravdu jenom na výpary, tak dobře poslouchejte, protože my tady na Hit Radio vám dokážeme zařídit několik plných nádrží zdarma. V pátek dokonalá desítka až 10 000 korun na pohonné hmoty si můžete vyhrát mezi 12. a 15. Jak na to? Stačí, když se podíváte na web hitradio.cz. Tam se dozvíte všechno. A teď další legendární hit.

0: Hamelin in na Hit Rádiu ve 3:15. Do 15. hodiny ještě Poetika, taky LP s hitem Lost on You. Zároveň dneska je 18. a to znamená, že dneska začíná ten obrovitánský soudní proces, který bude sledovat celý svět. Především ten svět sociálních sítí. Protože pokud by to dopadlo tak, jak by to dopadnout mohlo, tak už se vlastně jako nebudou lajkovat věci na Instagramu ani na Facebooku, nebude se automaticky spouštět video a tak dále, těch omezení je tam opravdu jako strašně moc, takže pokud byste si ještě chtěli dát nějaký lajčíček někdy na sociálních sítích, tak určitě můžete sledovat sociální sítě Hitrádia, jak Facebook, tak pochopitelně Instagram. My tam dáme i to nejlepší z dnešního odpoledne, zároveň tedy z těch dnešních příběhů, co nejbizarnějšího provedli vaši partneři, partnerky, popřípadě vaši ex v opilosti. Tak dáváme to tady dohromady. Uvidíte to na Instagramu Hitrádia a samozřejmě i u mě na Instagramu. I mě si tam můžete najít, jsem tam jako Jirka Pelnář a klidně mi můžete i do zprávy napsat, co byste třeba chtěli zítra ve 12 hodin slyšet v srdcovkách Hitrádia, protože ty opět zítra nebudou chybět. Těším se na ně moc, stejně tak jako na vás. Tak přežijte dnešní den v práci a zítra na Hitrádiu. Zase naslyšenou.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Připomínám kolony na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol, a to zejména směrem do centra metropole. Zdržení by mělo být kolem 10 minut. Není vyloučeno, že bude dál narůstat. Další komplikace v podobě kolon hlásíte na Břevnově a Bělohorské ulici v oblasti kolem Motola. Nehodu jste hlásili v Davidském tunelu, dál na Troju, zdržení do 5 minut, a se silnějším provozem počítejte také na Pražském okruhu na úrovni Jesenice v obou směrech a pak na úrovni Ořechu, také to platí pro oba směry. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Linka 218, která jezdí od metra nádraží Veleslavín do oblasti Nových Bokovic, je prodloužena. Nově jede také večer a o víkendech. Z nádraží Veleslavín je prodloužena na Kladenskou až ke stanici metra Bořislavka. Doplňuje mluvčí Ropidu Filip Drápal.
7: V novém úseku mezi nádražím Veleslavín a Bořislavka budou obousměrně zřízeny nové zastávky Škola Červený vrch nad tratí a Kladenskou. Linka 218 bude jezdit ve špičkách pracovních dnů v intervalu 30 minut a v ostatních obdobích dne a o víkendech bude mít interval 60 minut.
1: Prodloužení linky 218 dlouhodobě poptávala Praha 6. Veřejné zakázky na stavbu tramvajových tratí Malovanka Strahov a Libušnové dvory, které loni vypsal pražský dopravní podnik, byly v pořádku. Oběma tendry se zabýval antimonopolní úřad, ani u jednoho z nich nezjistil pochybení. Rozhodnutí pravomocně potvrdil předseda úřadu Petr Mlsna. Příští týden se mimořádně sejde tripartita. Projednat by měla koeficienty pro navýšení nejnižšího výdělku. Dnes to řekl ministr práce Aleš Juchelka. Podle něj by přidání mohlo příští rok dosáhnout až 2,5 tisíce korun.
0: City Extra.
1: Na podzim nahlédneme pod Orloj. Prohlídky takzvaného cizineckého vstupu, tedy kanalizačního prostoru pod staroměstskou radnicí, chystají na září pražské vodovody a kanalizace. Do podzemí se podíváme o víkendu 19. a 20. září a pak ještě v úterý 22. Prohlídka je bezplatná, nutná je ale rezervace konkrétního data a času, a to na webu PVK.
8: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Dnešní den zůstává zatažený oblačný, přidat se může občasný déšť, odpolední teploty 19 až 21 stupňů.
0: Hit Radio City.
9: Posloucháte Hit Radio City, přejeme krásné odpoledne do celé Prahy a středních Čech a hrajeme ty největší hity. Michal Pospíchal s vámi, hezké úterý.

Higher Power, tak to byla záležitost, kterou jsme odstartovali to úterní odpoledne tady na Hit Radio City. Zdravíme do Prahy a středních Čech. Coldplay, jo, vzpomínáme na ten rok 2012, kdy se u nás v pražské metropoli zastavili naposledy, bylo to velkolepý zážitek, skvělý koncert, tak pomalu vyhlížíme, kdy to u nás zopakují, protože už je to dlouhých 14 let, co jsme tady neměli možnost vidět a slyšet naživo a za tu dobu představili skutečně celou řadu naprosto fantastických písní. Nicméně na Hit Radio vám je průběžně servírujeme, takže s vámi nám nic neunikne. No a v dalších nejlepších hitech budeme pokračovat i do těch dalších minut. Partička Welshly Arms Legendary, i to pro vás máme nachystané. Každopádně teď to bude písnička In My Head. Rieb pokračuje na City. We lost

Hit Rádio. K obědu podáváme na Hit Rádiu speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je velká romantika. Zpěvačka Pink. A Million Dreams, tak to byla záležitost, kterou jsme připomněli teď na Hit Radio City. Doufám, že vám i tahle krásná věc vyladila úterý. Divoký byl pokračuje. Pocit je single, který rozhodně nesmíme opomenout, tak užívejte odpoledne.
1: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lekni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Kiss Me se jmenoval single, který jsme teď poslouchali na Hit Radio City. Hráli jsme do celé Prahy a středních Čech. Doufám, že máte pohodové úterý s datem 18. srpna. Počasí si s námi dneska hraje, venku sice léto, ale zataženo, tak po těch parních dnech si trošku odpočineme a hlavně doufáme, že to sluníčko bude zase brzy zpátky, protože na co jsme se přece těšili celou zimu, na ty prázdniny a ty krásné tropické hodnoty. My vám budeme hrát jenom ty nejlepší hity do každého počasí. Do dalších minut nachystaný Lime Pain a Rita Ora. Tohle je singlovka For You. A je pro vás. Za chvilku na Hit Radio City i tohle, tak je Taylor Swift nebo Eric Prydz a legendární věc, singlovka Call On Me, i s tou můžete do konce hodiny počítat. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle byla Beyoncé. If I Were a Boy, záležitost, kterou jsme teď hráli na Hit Radio City. Máme pro vás připravené taky další aktuální zprávy. Lucka Daňková má i čerstvý přehled ze silnic.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Vršovická ulice směrem z centra u křížení s Petrohradskou. Tady jste hlásili kolizi osobáku a chodce. Prosím, počítejte s omezením. Na místě jsou policisté i záchranáři. Komplikace v podobě kolon upřesníme v oblasti kolem Motola, Bělohorská, Karlovarská, minimálně 5 až 10 minut. Postupně vyjíždíte do kolony i na příjezdu D5 a pak na Pražském okruhu. Také kvůli dopravní nehodě na úrovni Jinočan postojíte si 10 minut. 10 až 15 minut už hlásíte z Štěrboholské spojky, pokud jedete od Běchovic dál do centra metropole, a prodloužila se kolona také na Barandovské mostě a v Dobříšské směrem na Smíchov. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Praha začne hledat nástupkyně ředitelky galerie města zřejmě až po volbách. Podle radního pro kulturu Tomáše Slabyhoutka by to měl být úkol pro nové vedení Prahy. Magdalena Juříková rozhodnutí opustit svůj post ke konci roku oznámila už dříve a zdůvodnila ho věkem. Ministr školství Robert Plaga požaduje peníze navíc na vysoké školy a platy pedagogů. Před jednáním se šéfkou státní kasy také řekl, že vláda by měla naplnit své programové prohlášení, kde je vzdělávání uvedeno jako priorita. Konkrétní požadovanou částku specifikovat nechtěl, půjde ale o desítky miliard korun. Česká filmová televizní akademie zítra oznámí, který film nás bude zastupovat v boji o cenu Oscar, a to v kategorii nejlepší zahraniční film. Do druhého kola se dostaly snímky Čika Čeka, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, Neporazitelní, Pět švestek nebo Poberta.
7: City Extra.
1: Návštěvníci Zoo Praha zítra poprvé uvidí mládě Lachtana. Sameček se narodil 5. června a dosud pobýval v zázemí se svou matkou Daisy, kde se postupně učil plavat. Dnes ráno si ale poprvé zkusil velký expoziční bazén. Popisuje mluvčí zahrady Filip Mašek.
9: Malý sameček to zvládnul naprosto bravurně. Velmi houževnatě přišel, ničeho se nebál. Prozkoumával nejprve tu souš, poté tedy hupsnul i na chvíli do vody spolu se svou matkou Daisy, a zatímco Daisy zajímaly hlavně ryby od chovatele, tak malý sameček je ještě kojený a zhruba ještě tak rok bude, než ochutná první ryby, tak se spíš zajímal o to prostředí té expozice, okusoval, co ho napadlo, válel se tam po té pláži, zkoušel ty různé povrchy, takže byl velmi zvídavý a doufáme, že tedy ani zítra nebude mít trému.
1: No a právě zítra mládě Lachtana uvidíme vůbec poprvé, a to v 10 dopoledne. Chovatelé zároveň odtajní jeho jméno. Mládě je pravnukem legendárního Lachtana Gastona.
10: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Před námi je nejen oblačný večer, ale také oblačná noc se slabým deštěm. Do rána teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra bude převládat oblačno, ráno a dopoledne ještě výjimečně polojasná obloha, ale opět přibývání mraku, občasný déšť s menší pravděpodobností i bouřky. Maximální teploty budou zítra už vyšší, kolem 26 stupňů.
7: Hit Radio City.
0: Na Hit Radio City se teď vrátíme na taneční parket, roztočíme to s Cher. Písnička Believe je připravená do další hodiny. Michal

0: O tuhle fantastickou věc se postaral Alex Warren, Before You Leave Me.
1: City Picnic, festival, co se vejde na deku.
0: City Picnic k Hitradio City patří už roky, no a letošní léto není jiné. My pro vás máme poslední příležitost těch letošních prázdnin vychutnat si tenhle fantastický rodinný večer. Tradičně ve čtvrtek, už tento týden, 20. srpna, se potkáme tentokrát v parku Ladronka. Tam vás rádi přivítáme s celou rodinou a připomínám, že úplně zadarmo. Vychutnáte si bohatý program, těšit se můžete na Bobíka a jeho kamarády, taky na La Tropical, taneční školu. Miraj Navrátil vystoupí uskupení Komikaze, takže uslyšíte třeba i naši odpolední dvojku Vincenta s Dominikem. No a vrcholem City Picniku 2026, který se odehraje už tento čtvrtek, bude Richard Krajčo. To všechno pro vás máme zabalené na deku do krásného parku v Praze. Tak určitě neváhejte dorazit a užijte si tenhle parádní večer, neopakovatelný zážitek a skvělou atmosféru ve městě, které všichni tak milujeme.
1: City Picnic. Festival, co se vejde na deku. Už 20. srpna na Ladronce.
2: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Tohle byla krátká lekce francouzštiny, zpěvačka Indila, Dernier Dance, single, který jste poslouchali na Hit Radio City. 16.30, to je čas, který se blíží a čas, ve který víte, co se děje. Hrajeme nepoužitelné. Máme pro vás soutěž, ve které chceme znát pouze špatné odpovědi na otázky, které vám budeme klást. No a odměnit vás za to můžeme poukazem na jízdy na motokárách v hodnotě 4000 korun. Takže další fantastická cena, kterou pro vás máme připravenou. Hrajeme celý tento týden. Budeme stopovat váš čas. No a z celého týdne pak vybereme jednoho vítěze. Ten, který z vás nejrychleji špatně odpoví na 10 otázek, tak se právě projede na těch fantastických motokárách. Co musíte udělat teď je zaregistrovat se, napište nám do studia SMSku nepoužitelní. To je to heslo, které chceme vědět, my pak někoho z vás vylosujeme. No a za chviličku si zavoláme tady Féteru, abychom, věřím, někomu z vás mohli pomoci vyhrát tenhle skvělý zážitek. Takže nepoužitelní nám pošle to do SMSky nebo na WhatsApp. 777-937-777, to je číslo sem k nám. No a do té doby z dalších hitů, třeba Lony nebo Avicii, je to pro vás do dalších minut tady na Hit Radio City máme nachystané.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Hit Radio. Hit Radio.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sorry.
1: Hodně na pohodu jsme si teď hráli na Hitradio City, tohle byl Franz, If I Were Sorry.
2: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
1: Je to tak, říká se, kdo si hraje nezlobí, no a my dnes budeme tradičně hrát nepoužitelné a doufám, že nepoužitelná bude Lucka, kterou mám teď na drátě. Ahoj.
3: Ahoj, zdravím.
1: Tak Luci, mám tady pro tebe připravených 10 otázek a po tobě potřebuji, aby si mi co nejrychleji špatně na všechny odpověděla. My sbíráme časy, no a na konci týdne vybereme ten nejlepší čas, zvolíme toho nejméně použitelného a tomu věnujeme poukaz na jízdu na motokárách v hodnotě 4000 korun. Jsou to motokáry Horní Počernice, ty nabízí úplně nové motokáry v nejmodernější evropské motokárové hale, no a zároveň je taky dokonalé strávený volný čas s dětmi během prázdnin. Mimochodem informace pro všechny posluchače na pragaarena.cz. I tam se můžeš podívat a něco si o tom nastudovat a třeba se pomalu začít těšit. Nejprve po tobě ale potřebuji, abychom se vrhli do té soutěžní části a špatně si mi odpověděla na 10 otázek. Jsi na to připravená?
3: Určitě, jasný.
1: No tak to je krásný. V tom případě já zapínám stopky a ptám se 3, 2, 1, teď. Který měsíc bude za 2 týdny?
3: Leden.
1: Čí univerzitu najdeme v Praze?
3: Masarykovu.
1: Jak se řekne španělsky dobrou chuť?
3: Guten Tag.
1: Kdo moderuje pořad na lovu?
3: Brita.
1: Jak dělá kukačka?
3: Mňau.
1: Kolik váží průměrné novorozené miminko?
3: Kilo.
1: Kdo zpívá hit Magdalena?
3: 5.
1: Dokonči text, dávej ber, nedělej fóry, no tak?
3: Prší, prší jen celé.
1: Jaká barva vlasů je u mužů nejobvyklejší?
3: Červená.
1: Na čem rostou jahody?
3: Na poli.
1: Hotovo. To bylo 10 otázek, které si naprosto fantasticky zvládla. No a můžu ti prozradit, že tím časem je 34 vteřin. To není vůbec špatné, naopak je to velmi nadějné.
3: Je, děkuji moc.
1: No.
3: Klapná, vyjde to.
1: Takže tak možná budeš nepoužitelná, já držím palce.
3: To mě těší.
1: Dozvíš se to v pátek.
3: Jasně, dobře. Tak jo, to je paráda. Tak já moc děkuji.
1: Díky za to, že jsi hrála s náma. Užívej nejen zbytek odpoledne. Ahoj.
3: Taky, děkuji moc. Ahoj.
2: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

Skupina Mirai a taky polský DJ Trips. Dokola se jmenovala jejich singlovka. Tu jsme hráli na Hit Radio City právě teď, lehce před 4:45. Přejeme krásné odpoledne. A budeme pro vás mít i tenhle malý dojáček. Taky na romantickou strunu zadrnkáme. Tohle je Rihanna, Unfaithful. Připravená je do dalších minut, stejně jako Damiano David, Born with a Broken Heart. Další skvělá věc, kterou si určitě neodpustíme. Chystáme pro vás taky další aktuální zprávy. V 17 hodin je přinese Lucka Daňková.

0: velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
1: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: V záveru hodiny Niko Santo, taky Fastboy, Where You Are, to byla věc, kterou jsme teď poslouchali na Hitradio City. 17. hodina se blíží, máme připravené aktuální zprávy, víme, co se kde děje a taky víme, jak se v Praze jezdí. Ve studiu je Lucka Daňková.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Dlouhou kolonu jste nám hlásili z jižní spojky Baranďáku a Dobříšské před vjezdem na Smíchov a do Radlické. Připravte se na popojíždění minimálně 20 minut. Další delší kolona vás čeká od Běchovic na Štěrboholské spojce. Dál směrem do centra popojíždíte minimálně čtvrt hodiny. Prodloužilo se zdržení na Pražském okruhu od sjezdu z D5. Tady je to minimálně 15 až 20 minut. A stále popojíždíte také na úrovni Senice v obou směrech. V těchto chvílích by mělo jít o 5 minut. Bubenecký tunel na Troju 5 minut v aktuální koloně, také v okolí Motola Bělohorská, i když byla odstraněna dopravní nehoda, stále popojíždíte v koloně minimálně 5 až 7 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré odpoledne. Letos se rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Jinak jsou ceny školních potřeb srovnatelné s loňským rokem, uvádí to obchodníci. Vrchol poptávky očekávají zejména ke konci srpna a pak na začátku školního roku poté, co se školáci dozví konkrétní požadavky. Před podzimními volbami je nutné posílit kapacity pro přihlašování uživatelů do aplikace e-doklady. Ukázal to zátěžový test z minulého týdne. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Digitální a informační agentura test hodnotí jako úspěšný. Zapojilo se do něj zhruba 30 000 uživatelů. Policisté obvinili muže z Prahy z dlouhodobého týrání partnerky, nezletilého syna i několika psů a koček. Hrozí mu 8 let vězení, soud ho poslal do vazby. Podezření na závažné násilí v rodině nahlásila sociální pracovnice. Mužovo jednání pak zaznamenaly kamery nainstalované v bytě. Policie to dnes uvedla na svém webu. Suverén letošní sezony Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem měsíce uskuteční v Poznani. Fuchsa pojede v deblu s bratrem Petrem a pak bude obhajovat titul z olympijské kilometrové trati a stříbro z 500.
4: Těma výsledkama to asi ukazuju, že pokud mi to sedne, dokážu prostě být stále jako nejlepší na světě, což doufám samozřejmě, že bych i rád jako potvrdil v Poznani, ale nikdy neví člověk, co se může stát. Já vlastně po první životě pojedu na mistrovství světa 3 disciplíny, vždycky jsem jezdil jenom 2, tak jsem taky zvědavý, co to se mnou udělá.
1: Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a 2 parakanoisté.
5: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Večer i v průběhu noci pak oblačno, zataženo, vyskytovat se bude déšť nebo slabé přehánky. Teploty kolem 16 stupňů, to budou ranní minima. Zítra nás čeká oteplení, ale stále se zataženou oblohou, přeháňkami nebo dokonce i s bouřkou. Nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů.
2: Hit Radio City.
0: Odpoledne v Metropoli pokračuje taky s nabídkou těch největších hitů. Illegal Den, Love Me Like You Do, nachystaná. Michal Pospíchal s vámi, hezké úterý.

Tohle byl pořádný nářez, pokud jste dnes už byli unavení, věřím, že tohle vám zase vlilo krev do žil. Na Hit Radio City Linkin Park, Emptiness Machine. Je to neuvěřitelné, ale za 3 týdny to budou 2 roky od doby, kdy Linkin Park oznámili návrat zpátky na hudební scénu, kdy oznámili nový hlas zpěvačku Emily Armstrong a kde vyšli právě s touhle písní, která byla na začátku toho jejich reunionu. Od té doby se zastavili taky v České republice, možná jste vyrazili na festivale do Hradce Králové, kde vystoupili živě, tak jsme teď zavzpomínali taky ve vysílání Hit Radio City. Hráli jsme do Prahy a celých středních Čech. Stejně jako teď je pošleme singlovku Sound of Silence, velká klasika skupiny Disturbed. Ovšem tohle, to je remix, o který se postaral Cyril, ten v poslední době hodně populární, tak si to užijte, hezky nahlas.

Takhle zní úterý. Na Hit Radio City teď irská poproková partička Course, tři děvčata, sestry, které to dali dohromady v hudební kapele. Breathless je hit číslo jedna, se kterým se teď připomněli taky ve vysílání Hit Radio City. To byl čistý rok 2000. Krásná vzpomínka na období milénia. Tehdy Course vydali desku In Blue a dokonce se s touhle singlovkou dostali na první místo britské hitparády. To je jedna z těch nejprestižnějších na celém světě. Je vidět, že to byl opravdový single, protože i po tolika letech zní naprosto fantasticky, pořád velmi svěže, skvěle a moderně. A to je důvod, proč ho máme v playlistu Hit Radio City. No a co tu pro vás máme do těch příštích minut? Tak třeba tenhle hudební nářez. Na časové ose se přesuneme do roku 2013. Alex Hepburn tehdy vydala singlovku Under. Skvělá energická záležitost, kterou za chvilku doprovodí taky kamarád s hitem Be Mine.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
3: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Kamarád, Be Mine, tohle jsme vám hráli na Hitradio City.
1: City Picnic, festival, co se vejde na deku.
0: A zveme vás na jedno z nejkrásnějších míst v Praze, to je pochopitelně park Ladronka, kde se uskuteční další City Picnic. Pozor, už poslední tyto prázdniny, takže pro vás máme poslední příležitost, jak si vychutnat krásné odpoledne, podvečer a večer ve společnosti Hitradia City a taky toho bohatého programu, který jsme pro vás na tento čtvrtek 28. do Ladronky připravili. Celé nám to odstartuje Bobík a jeho kamarádi, to je show pro nejmenší. Zatančíte si Zla Tropical, no a hudebně na pódiu Merajna Vrátil, taky Richard Krajčo. O zábavu se postará uskupení Komikaze, čili Dominik Vršanský, Vincent Navrátil, dvojka, kterou znáte z našeho odpoledního vysílání. Tohle všechno pro vás máme na jednom místě, na festivalu, který se vejde na deku. Tak určitě neváhejte, využijte tuhle možnost a vychutnat si společně s týmem Hitradia City tuhle fantastickou příležitost a naprosto parádní odpoledne, podvečer a večer v Praze. Budeme se na vás těšit. Připomínám, kalendáři mějte, už tento čtvrtek startujeme v 15.30, kdy se otevírá areál.
1: City Picnic, festival, co se vejde na deku. Už 20. srpna na Ladronce.
2: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.

Weekend, Ariana Grande, Save Your Tears. Tohle jsme hráli na Hit Radio City a ten rozjetý vlak nezastavujeme. Naopak dáme si trochu toho pop-punku a rebelku Avril Lavigne. Tohle je její Skater Boy. Singlovka, která je nachystaná do těch příštích minut tady na Hit Radio City. To určitě do konce hodiny stihneme. No a připomínám, v 18.00 odstartujeme další Hit Radio Classic. Budeme hrát to nejlepší z 80. 90. a výběr hitu milény.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

0: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Jdem se ukázat.
2: Já bych to asi vidět nechtěla, Míšo.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
3: Velkolepý.
0: Natočím to.
3: No tak všechno velkolepě.
1: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony přetrvávají na Barandiáku a v Dobřížské, pokud jedete dál do Radlické, počítejte s dalším zdržením. To platí také pro část Pražského okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu a pak na Štěrboholské. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před požáry. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko teď snížily srážky, které se objevují od neděle, pršet má i v následujících dnech. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou uspořádali dnes v Lánech setkání k tématu životního prostředí. Zúčastnili se ho vědci a vědkyně, zemědělci, zástupci firem a neziskových organizací nebo odborníci na environmentální vzdělávání. A debatovalo se také o problému sucha.
3: Tak jak tady zaznělo, sucho se nevyřeší postavením několika nových přehradních nádrží. Je to opravdu celý komplex opatření a mě, a to jsem tady zmínil, mrzí to, že v odborné komunitě je nejenom kumulované obrovské množství znalostí, dovedností, ale taky návrhů, jak tu situaci řešit. A bohužel tyto návrhy, analýzy se potom nepromítají do konkrétních politik.
2: Diskuze se zaměřila i na význam vědeckého poznání a na to, jak ho srozumitelně přibližovat veřejnosti. Za hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Preznicových lázní v Jeseníku jsou noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje křečemi, průjmy a zvracením. Hygiena eviduje 111 nákaz. Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále neznají. Turistická lodní linka, která jezdí od úterý do neděle z Ústí nad Labem do Mělníka, bude pokračovat ve stejném provozu také v září. No a poté bude do 1. listopadu jezdit už jen o víkendech. Na turistické lodní lince platí tarif dopravy Ústeckého kraje.
4: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
2: Kraje noci na většině území déšť, nejnižší ranní teploty 16 až 12 stupňů. A zítra zpočátku oblačno, zataženo během dne pak místy polojasná obloha. V severní polovině území přehánky nebo dokonce výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až tropických 30. Foukat bude od jeho západu.
5: Krásný dobrý večer, to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Startuje právě teď 2 minutky po 18. Hezké úterý vám přeje Leona Děnděši, tak společně tu strávíme 3 hodinky krásného času plné skvělých hitů. Tak startujeme právě teď Sting.

Tell Her About It. Já nevím, jak vám, ale mě tenhle hit prostě připomíná Vánoce. Já si nemůžu pomoct. Já tam slyším takový to hopsavý, ty rolničky, ten rytmus a prostě, co si budem, že jo, jako za 4 měsíce touhle dobou, už tady budeme chystat pomalu předvánoční štědrovečerní večeře. Čas je neúprostný, každopádně pojďme zpátky ještě do léta, téměř vlastně konec prázdnin před námi, za týden nám jdou děcka do školy, to bude radosti rodičové, co? Každopádně zpět k muzice, před námi jsou kamarádi, hudebníci, zpěváci ze Slovenska, No Name s hitem Mě alebo Áno, takže si myslím, že vám uděláme radost. No a teď taky něco, kdo třeba prožívá zrovna nějakou tu lásku, takový ten rozchod. One Break My Heart. A tahle legendární zpěvačka, Toni Braxton, to jsem dlouho neslyšela. Jo, jo, láska je krásná, umí taky bolet, ale bez ní prostě to nejde. Tak ať už to máte jakkoliv, užijte si tenhle song. Jsme Hit Radio.

vám hrajeme 80-ky, 90-ky, milénium. Napište mi, co děláte, jak se máte na 777-937-777, odkud nás třeba posloucháte, jestli makáte, nebo už máte v práci prostě padla. Já budu ráda, když mi napíšete, ať tady v tom studiu nejsem tak sama. Před námi Gary Halliwell, nebo taky Tom Jones a Sex Bomb. Pokud máte, pánové, vedle sebe nějakou pořádnou sexbombu, tak jí dneska prostě řekněte něco jinak. Že jí to sluší, že jí máte rádi, obejměte jí, polipte jí. My ženský to prostě máme rádi. Jo? Tak za chvilku, tahle skvělá muzika.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rock and roll dreams come true. Meatloaf, to máme rádi. Rokoví nadšenci, jásají. 18 hodin 40 minut, aktuální čas, Hit Radio Classic s vámi. A taky Lea, hezký večer.

Dáme si vaše SMSky. Ahoj, tak já jsem ze Zlínska na odpolední na čerpací stanici, takže zdravím všechny a moc ráda. Další zpráva. Ahoj Leonko, já se mám moc krásně. Poslouchám tě z vesnice Březí Užinkov a v Plzeňském kraji a minulý týden jsem byl na dovolené v Beskydech ve wellness hotelu a od pondělí do soboty jsem tam byl. Dobře, krásně, Adam, tak Adámku zdravíme. Do třetice tady další poslucháč, ahoj Leuš, jde se grilovat stejky na večeři a zítra zase burgery. Zdravím Vláďa z Podbukovky v Jeseníkách. Tak posíláme velké pozdravy a já vám samozřejmě budu dál hrát skvělé hity. Co třeba Lucie a Skamenělý dítě, to si dáme, jo?

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

večer s vámi, Lea, a taky je před námi kapela, která dokázala spojit temnější náladu s hudbou, u které se prostě nedá jen tak sedět. Jejich písničky znají celé generace a pořád mají takový ten zvláštní náboj, který vás dostane až po prvních tónech. Takže jestli máte rádi trošku tajemna a možná tak trošku emocí a hlavně pořádnou dávku skvělé hudby, teď jste na správné frekvenci. Hit Radio tohle

Je úterý večer, den už pomalu končí a nálada, tak ta může být všelijaká, to je jasný. Každý jsme z jiného masa a kostí, jak se říká, takže možná máte za sebou náročný den, možná už jenom odpočítáváte hodiny do středy, tak si prosím vás teď na chvilku vypněte starosti, dejte si nohy nahoru a nechte hudbu, ať vám tenhle úterní večer maličko zpříjemní. S vámi Lea, doufám, že si to společně dneska užijeme a protože právě teď je ten správný čas zpomalit, nadechnout se a prostě si užít večer, tak posílám další skvělý hity. 80, 90 až po mil.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Radio Classic s vámi úterý večer a devadesátky jsou zpátky. S nimi dokonce i Aqua, což je kapela, která nám připomněla, že i pop může být barevný, ulitlý, taky zatraceně chytlavej. Rádi si houpnem bokem doprava, bokem doleva. A když jsme u těch hudebních návratů, tak já vám přidám do playlist

tu ještě Garetha Gatese, miláčka začátku nového tisíciletí, takže si pojďme dát pořádnou dávku nostalgie, protože některé hity nestárnou. Tak volume doprava.

0: Dobrý večer, téměř hodinka za námi, dvě stále před námi, 80, 90, ty nejlepší hity až po milénium. Tak před námi je kapela, která snad ani neumí zestárnout. The Rolling Stones, legendy, které už desítky let dokazují, že prostě rock and roll není jen otázka věku, ale neskutečně silný velký energie. Mick Jagger, Keith Richards a hity, které poznáte po pár vteřinách, tak si prostě jednu teď takovou pořádnou pecku od nich dáme.
1: Hit Radio City.

Veľký mix v cene 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí. Hit Radio.

minutek po 20. posloucháte Hit Radio Classic s vámi Lea a taky jsme si dali pořádně taneční retro. Song, který vás dokáže rozpohybovat rychlejší než ranní káva, že jo? Tohle byly S Express a my pokračujeme dál, protože před námi jsou Linkini a taky Ace of Base právě teď.

0: už sledujete naše Hit Radio na našich sociálních sítích. Pokud ne, tak budeme rádi, když nám na Facebooku, na Instagramu dáte takovýto follow anebo palec nahoru, protože na těch sockách se opravdu děje toho hodně, hlavně takový ty backstagení události. Aby vám nic neuniklo a byli jste s námi i v tom online světě, tak my budeme strašně moc rádi. Tak prosím vás, follow, like, palec nahoru, prostě cokoliv. Najdete nás jako Hit Radio.
1: Hit Radio City.
2: Hit Radio.
1: Hit Radio.

No a teď by to chtělo trošku nějakého toho girl bandu, takové té popové energie, tak co takhle Atomic Kitten? Holky, které na začátku milénia uměly udělat hit, který se vám zavrtá do hlavy, text jste se naučili, aniž byste se ho někdy učit vlastně museli, jenom jste to tak odposlouchali. Takže prostě to jsou takový ty hity, kterých se nikdy nezbavíte, těch melodií, těch slov, takže jestli máte náladu na trochu nostalgie, popu a pořádné dávky dobré energie, tak Atomic Kitten jsou přesně to právě.

0: Čas je neúprosný, za několik málo minut tady bude 21. hodina. Tak já vám, přátelé, kamarádi, přeju krásnou dobrou noc. Dneska se nám bude dobře spinkat, protože je konečně venku dýchatelno. Tak se prosím vás, vyspěte všichni do růžova. Zítra vstaňte ve středu tou pravou nohou vpřed, ať se vám daří prostě na co všechno stáhnete, jo? Byla s vámi Lea, dobrou noc a slyšíme se, tak jak jste zvyklí, sobota, neděle, ale vlastně já tady s váma budu ještě v pátek večer. No tak jo, mějte se krásně a čau.
1: Hit Radio City.

0: Hi, it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

0: Hit Radio City.
1: You cut out a piece of me.

0: is the answer.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.